svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Víc anarchie.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Music. Music first. Express FM.
2: Máte to rádi čerství?
3: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Express. Music first. Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Strážci českého a polského Krkonošského národního parku se dnes ráno na Sněžce zaměřili na turisty, kteří dorazili na nejvyšší Českou horu sledovat východ slunce. Kolem 5. ráno tam bylo 500 lidí a museli se řešit i rozdělané táboráky. Na středním Slovensku medvěd v sobotu napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění, v nemocnici ho operovali. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve velké ceně Británie v Moto 2 premiérové vítězství mistrovství světa silničních motocyklů. Postaral se o první český triumf seriálu po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 ve Valencii. Horko, odpoledne a večer i bouřky, takové bude počasí. Čekají nás bouřky, pravděpodobně i silné. Teploty 31 až 36 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Good morning.
1: Good morning.
3: Na, na, na, na. Ty jo, tak jsme tady, čau Vašku.
1: Ahoj.
3: Jak
1: ahoj,
3: je?
1: Bobu. Hele, po třech nedělích bez tebe, to bylo strašný. Je byl úplně, je byl jak odcizený. Mě ty dnes ty vztahy na dálku nejdou.
3: Ne, a já jsem dokonce jsem si říkala, počkej, jak dlouho já jsem byla pryč, mě i ten týden přišel nějaký ještě dlouhej, co jsem tady nebyla.
1: Aha.
3: A jsem říká, počkej, já jsem si i přivstala, abych to tady nějak zvládla zase. A přitom já nic nedělám, přitom ty jakoby mačkáš čudlíky a tak, že jo.
1: Jo.
3: Ale prostě, jak člověk je takový nervózní se vrátit po delší době tady za ty prístroje, i když já jenom za mikrofon, ale jsem ráda, že už seš tady, ty můj parťáku.
1: No to já jsem taky rád, že ty seš tady taky a že se konečně po třech nedělích vidíme. Jupí. Určitě si asi řekneme, co jsme kdo dělali, co jsme tam viděli a co jsme mohli zažít. No,
3: no jo, to mě zajímá. Všecko.
1: Já už jsem tak nějak skoro všechno řekl, ale já ti to, ale že seš to ty, já to rád zopakuju.
3: No, tak se mi to líbí.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Lives, Boys in Blue, 7 hodin, 8 minut, k tomu máme pondělí 10. srpna, Vavřincům krásný sváteční den. A že bude horkej, koukala jsem 33.
1: No někde 630.
0: Ne.
1: A po těch 40 už si můžete jenom odfrknout, už to nebude horší asi.
0: Zlatý Londýn, tam bylo 28.
1: Jo.
0: I pofukovalo.
1: I pofukovalo. Mm-hmm. Mm.
0: Dokonce večer jsem musela jít i s košilkou.
1: Ne, ne.
0: Z pubu.
1: Fakt, jo. No ale takhle my jsme v tom, my vlastně, když jsme projeli ty státy nebo ten západ, tak v San Francisco bylo jako nejpříjemnější počasí, protože tam alespoň pofukovalo. A bylo to zrádný, protože to slunce stejně opalovalo, takže ti, kteří se nenamazili, tak odcházeli po těch dvou dnech pěkně spálený. Bylo taky jako nebezpečný.
0: To bylo nebezpečný.
1: Ale měli jsme štěstí, viděli jsme Golden Gate.
0: Bez mlhy.
1: A tom, ano, přesně tak, protože moje sestřenice, která tam žije, ona říká, měli jste štěstí, protože ráno to bylo zahalený do mlhy. Nebylo vidět vůbec nic.
0: Štěstíčko bylo, takže to bylo v pořádku. Mm. Z Alcatrazu jste se taky dostali v pořádku.
1: Ano, ano.
0: Pustili vás.
1: Ano, za dobré chování.
0: Takže to bylo taky v pořádku. A byli jste na tom, na pieru, na nějaký chowder, nebo se podívat, já nevím, oni tam mají nějaký ty lachtany, nebo co
1: jo,
0: to
1: na tom je? Jo, na tom jsme byli, samozřejmě. To jsme jako viděli, to jsme si museli splnit, tyhle ty věci. Hot dog na těch pierech taky byli. Byli jsme na tom křižníku, co tam je z té druhé světové války, který si zahrál mimochodem v Titaniku, ale on si tam nezahrál jako celý. Oni tam potřebovali jenom ty záběry toho motoru, jak se tam prostě ty písty a ty ojnice, jak se to tam hejbe, tak to je přímo z toho. Takže to byla taková jedna z věcí. Jinak Los Angeles, pokud bych to mohl zhodnotit, vlastně nás to bavilo, byli jsme v Paramountu, což bylo vtipný, protože jak je film o tom, jak se natáčel Kmotr, tedy vlastně se to jmenovalo Nabídka,
0: ano.
1: The Offer, tak tam hraje Miles Teller, toho producenta, a my přijedeme do toho Paramountu a já... On tam dotáčel nějakou scénu, tam byla prostě červená, takže jsem prostě musel mlčet, jo, a to, takže a najednou prostě Miles Teller. Já byl úplně...
0: No teda, takže jsi měl i celebritu, všechno dobře dopadlo.
1: Jo.
0: Samozřejmě... A překvapivě si uměl i na červenou, ne teda... Mluvit, ale...
1: Mluvit,
0: je červená. Good morning. Tady to je naopak.
1: No a ještě potom teda, jako když si vezmu chodník slávy.
0: Ano.
1: Prošli jsme ho docela dost, ne úplně celý, jako tam a z druhé strany jako naspátek.
0: Jasně.
1: Tak stejně jako z toho nemáš nic moc, protože jdeš a čumíš pořád po těch hvězdách, kdo tam je, kdo to tam má. Pak vlastně u toho Kodak Theater, tak tam už máš upozornění, že tam jsou ty kapsáři, ty pickpockets, takže si dáváš batoh dopředu, pak se trošku jako rozlídneš a jdeš zase naspátek a dáváš pozor, aby si nezakopávala o ty feťáky a bezďáky, co tam jsou.
0: Takže už chápeš, že když tam Miley Cyrus se válela po zemi, proč tam chytla nějakou nemoc?
1: Teď mě to dochází vlastně, proč to tak bylo.
0: Proč to
1: jinak
0: tak bylo?
1: Nejokopávanější hvězda je tam nynějšího prezidenta Spojených států, Donald Trump. Tam prostě mu to nikdo nenechává.
0: Hvězda zadarmo. Dostává čočku.
1: Jo.
0: Bude si muset udělat novou.
1: No.
0: Takovou rekonstrukci to bude chtít.
1: Ano, přesně tak.
0: Trošku tam uklidit. No dobře, takže kolik dáváš hvězdiček dovolené v USA?
1: Já jí dávám v podstatě jako 10. Uh-huh. 10 z 10.
0: Takže byli jste spokojený. Dobře.
1: My jsme byli jako spokojený, protože jsme si to fakt jako užili, tak nějak jsme věděli, co nás čeká, a když jsi na to připravený, na ty vedra, detvoly a tak dále, tak to bylo jako
0: tak
1: pohodě.
0: To bylo v pohodě. No tak já jsem to trošku hypovala, protože to je takový jeden z mých jako oblíbených výletů, takže já jsem
1: co,
0: jako...
1: Co, detvoly?
0: No ne, celý tady to, co jste jeli, tady ten okruh, takže já jsem vám to záviděla, ale takovým tím hezkým, že to jako užijete, takže já jsem právě doufala, že přijedeš a že budete jako spokojený, že to nebude takový to, no tak to bylo nejhorší, nebylo nejlepší, no.
1: Taky to tak mohlo dopadnout.
0: Nebylo tam co jíst, bo byl tam vedro, a my si sobě debilové a bylo to strašný. Jo, tak to mě mrzí, že vám to nevyšlo.
1: Hezký ráno.
2: Express ráno s Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: Emily Sunday a Heaven na Expressu 7 hodin na 19 minut. Za malou chvíli další hudba Disco Lines, ty naše nebo Likely.
1: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko, přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Happy Now 7.28, posloucháte pondělní Express ráno, jsme tady s Vaškem konečně společně.
1: Je to tak. Babu.
0: Vašku.
1: Ty seš na ty deskovky.
0: Ano.
1: Mám pro tebe další finanční výdaj.
0: No skvěle, teď po té dovolené potřebuji zase za něco utratit peněžky.
1: Jmenuje se to Fourth Wing.
0: Ano.
1: Fourth Wing, což je asi jako čtvrtý křídlo. A tahle ta společnost, je to u Goliath Games vydávaný, tak je to deskovka založena na trháku Empyrean of Rebecca Yarrows. A ono to vychází 15. nebo vyšlo to 15. července a už prostě lidi už to skupujou. Stojí to $25 a ta deskovka, myslím si, že to je přesně něco pro tebe, protože k tomu budou ještě další věci, které si budeš muset dokupovat.
0: Je, no tak to zní skvěle.
1: Jo, takže desková hra Ended Games Fourth Wing Rise of the Wing Leader.
0: Ty jo, a to bude asi podle té knížky, ne?
1: Jo, a mají k tomu ještě i kartičky speciální, ze kterých
0: prostě... Já už teda na to koukám.
1: Takže si myslím, že to je přesně...
0: No jo, tady už je všechno. Draci.
1: Ano. Koiny tam jsou nějaký.
0: Bezva. A rozšíření. A malý dřevěný dráčci. Ještě si tomu, akorát se to teda ještě asi budu muset přečíst.
1: Jo, takhle, já teda, já deskovky jako, já jsem skončil u Člobrda víceméně.
0: Jo.
1: Jo, mě některé jako deskovky úplně tolik jako moc nebaví. Dostali jsme nějakou takovou hru, která byla jako vyhlášená hra roku a my než jsme se dočetli na, jako toho návodu pořádně. Dali jsme si jednu zkušební hru a nakonec jsme to odložili.
0: A tím to skončilo.
1: A tím
0: teda
1: to skončilo. Celá deskovka prostě je teďka tam ve skříni a práší se na ní.
0: Tak to my ještě pořád hrajeme toho kacíře.
1: Jo, takže
0: já jsem dokoupila to poslední rozšíření.
1: Ano.
0: Nedávno.
1: Takže už jsi na kompletce?
0: Už jsem na kompletce úplně.
1: A kolik to stálo ve finále?
0: Hele, ve finále si myslím, že jsem byla tak, že jsem tak na trojce.
1: Mhm.
0: Ale zase, pozor, se mi podařilo k tomu ukořistit i speciální takovou jako podložku, na který to hraješ.
1: Jo, no tak to je, to je úplně jiná hra.
0: Ano, to je úplně jiná hra, ta stala myslím původně 5 kilo, ale takhle, když jakoby někde překupuješ, tak jenom samostatná podložka se může vyšplhat přes 1000 korun. Kdežto já jsem ji koupila už v nějakém setu, takhle to mi vyšlo jako fajn. No,
1: to
0: hele,
1: je blázinec.
0: Nebylo to až tak drahý ve finále, když se kouknu kolem a kolem.
1: Takže deskovky jsme probrali, pokud byste chtěli třeba i vy ještě na dovolenou si něco vzít takhle sebou, já myslím, že ta deskovka se úplně tam nehodí, to je spíš na podzim.
0: To je spíš na podzim, ale na dovolenou si sebou vemte, co my hrajeme, tu piňa kostkádu, to je perfektní.

0: you hit them, hit them, hit them angles. It's a short life.
1: You said you down for me, give to me, give to me. Why won't you live for me?
2: Express.
3: Dopravní servis.
4: Pokud v tuto chvíli jedete od Prahy na D4, máme tam ve směru na Prahu, abychom byli úplně přesní, dopravní nehodu osobáku a motorky, na místě už by měli být záchranáři. Plzeň směr Klatovy, u Švihova je dopravní nehoda, taktéž motorka a osobák. Komplikace jsou také na silnici 20, to je od Plzně na Chocenice. I v Ústí nad Labem evidujeme dopravní nehodu na D8, jsou tam dva nákladňáky v sobě a ještě u Kroměříže v obci Stříbrnice dopravní nehoda dvou osobních aut.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Červené víno na světlém koberci?
2: No a? Jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Tom Odell na Expressu 747. Už moje sítě tedy zaplavilo video toho brazilského fotbalisty, nevím, jestli jste to už viděla taky. Mm-hmm. Jmenuje se Jesse Maranhão a on dal gól a oslavil ho tím způsobem, že si v podstatě jakoby vzal ten balón a chtěl přeskočit přes ty reklamní banery, což se mu podařilo. Ovšem, co se nepodařilo, bylo to, že za tím reklamními banery byly ty schody do toho podzemí toho stadionu, odkud v podstatě jako i hráči vycházejí. Takže on tam normálně hodil takovou mrchu, ale následně se jako potom vyběh a všechno bylo jako v pořádku. Hele, ale je to fakt je to teďka úplně všude. A ještě další věc je ta, že někdo z ciziny neváhal a udělal takovou drobnou paralelu s Honzou Krausem, který uváděl na Slovensku tu mis a jak tam spadnul do té díry. Takže prostě to je video toho Krause a tady z toho Maraňa, jak prostě tam zapluli a nakonec vyběhli jakoby nic.
1: Ale hlavně, že se nic nestalo.
0: No jo, tak asi ho to jako bolelo,
1: no,
0: ale ta radost z toho gólu byla prostě jako neuvěřitelná. To si klidně najděte, to je fakt jako pecka. Tak to jenom tak, že hodíš takovouhle mrchu. No. Wow. Ještě taky hodil mrchu a to bylo minulý týden, v podstatě Harry Styles. On jak má ty pódia, takový to, tak v Mexiku jim tam zapršelo a on tam běžel a normálně prostě tam hodil jako jo, ale on hodil prostě, hnedka se opřel hlavu jako
1: a zachránil to.
0: O ruku a zpíval dál.
1: Jakože nic.
0: Ale smáli se všichni, no. takže tak, no. Tak to jsou ty pády.
1: To jsou ty pády, ale víte, proč padáme? Abychom se zase zvedli.
0: Ježiš, to je moudro při pondělku.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Letošní rok celá Evropa, včetně Česka, zažívá rekordní vlny veder a také rekordní sucha. Porovnání stavu vegetace na začátku srpna nabízí satelitní snímky, které ukazují v naší republice méně zelené barvy než v minulosti. Záběry najdete na novinkách.cz. O dvou víkendových případech letecké záchrany vyčerpaných českých turistů v rakouských Alpách informují rakouská média. Skupina 4 českých turistů se ocitla v nouzi a na konci byla vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Ve druhém případě policejní vrtulník v sobotu zachraňoval českou rodinu s vyčerpanou 10letou dívku na hoře Grosser Donner Kogel. Michal Reda se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Bude horko, odpoledne a večer možná i bouřky. Čekáme tedy polojasnou až oblačnou oblohu, pak by se mělo tedy lokálně zatáhnout a teploty dnes budou 31 až 36 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Krásné pondělní ráno, 8 hodin minuta, k tomu máme 10. srpna Vavřincům krásný sváteční den. Vaško, tak nejenom, že bude to zatmění slunce, ale jo, oni budou ještě Perseidy a planety by měly vidět krásně.
1: Ano, ty Perseidy to jsou v podstatě slzy svatého Vavřince, se tomu říká.
2: Takže to 12. srpna to nevím, kam budeme dřív koukat.
1: Nahoru.
2: Nahoru.
1: Nahoru.
2: Nahoru.
1: Tam dřív.
2: Tam nejdřív. Tam nejdřív. Ne dolů, ale nahoru.
1: Ano,
2: budem koukat
1: tak.
2: Na nebe.
1: Přesně tak, no to nás čeká.
2: To zní dobře.
1: Dáme o tom řeč?
2: Můžem dát o tom řeč, já tady koukám totiž na to zatmění, teda od kolika co kde.
1: Mm-hmm.
2: A Perseidy a planety, to je asi jasný, to musíš někam, kde není moc světelný smog, ne?
1: Je to tak.
2: Předpokládám.
1: Je to tak.
2: Dáme o tom za malou chvilku řeč a k tomu dáme nějakou music. Co tam máme?
1: Purple Disco Machine a nebo Muse.
2: To zní dobře.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Vašku, lepší zatmění neuvidíme dalších 55 let.
1: Takže já už žádný jiný, nežli tohle, to neuvidím.
0: No,
1: já chápu
0: jako
1: to dobře.
0: Uvidíš, ale nebude lepší.
1: Takže neuvidím.
0: Takže neuvidíš.
1: Takže neuvidím.
0: Evropu čeká obrovská astronomická událost. Měsíc v srpnu zakryje skoro 90% slunečního disku. Zatmění slunce bude možné pozorovat i v Česku. A tady jsou, tady teda píšou i ty čísla, jo, všechny. Jde o první úplné zatmění slunce pozorovatelné i z Evropy od roku 1999. O nejvýraznější částečné zatmění slunce pozorovatelné ze střední Evropy až do 2075. A také nejblíže položené úplné zatmění slunce k Česku a Slovensku do roku 2081. Nejlépe tady říkají, nejlepší podmínky pro pozorování budou 12. srpna kolem 19.19 na jihozápadě Čech. Ještě takovýhle magický, jo, 19.19. Potom tady ještě říkají, maximum úkazu proběhne na území Česka i Slovenska 2011. Záleží ale podle polohy pozorovatele. Takže 19.19, 2011 už byste měli někde být.
1: Jo, tak to my budem.
0: Budete koukat? Budeš fotit?
1: Já půjdu fotit asi, no. Sice jako nemám na to úplně tu techniku správnou, ale zkusím to cvaknout. A ono to je strašně rychlý, totiž když jako fotíš, dejme tomu hvězdy nebo měsíc, tak furt musíš s tím hejbat, protože pokud na to nemáš to zařízení, který ti udržuje vlastně to zaměření na ten měsíc, tak většinou to je, že se vlastně jako by zaměříš, cvakneš a najednou prostě už je ten měsíc o takhle kousek jako zase jinde. Takže se sluncem to bude asi jako trošku jiný, protože tam to bude padat rovnou dolů. A i tohleto, ono se tomu říká zlatá hodinka, když máš ten západ, ale většinou z té zlaté hodinky je to zlatých 5 minut. Abys měla nějakou
0: jo,
1: dobrou
0: takhle,
1: fotku.
0: Jo, takhle, ona to je jenom zlatá vlastně. 5minutovka.
1: Ano, přesně tak. To je jenom tak lákaj, no.
0: Jo, to si myslím, že zná takhle hodně lidí i z Ložnice. Že bude zlatá hodinka a potom seš rád, že zlatá 5minutovka. Jo, ale teď to bylo ještě zlatý.
1: To jsem viděl teďka nějaký video. Jako ta manželka říká, kup si ten stříbrný kondom, proč stříbrný, no aspoň jednou budeš druhý. Novinka, Express FM.

0: Disciples na Expressu 8.16. Vzhledem k tomu, že je pondělí a vy možná byste potřebovali nějaký nakopávač, my vám to splníme už za malou chvíli. Z hudby Vaccines nebo Georgia Smith.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners Banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners Banka. Užij si léto naplno.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman Expedici tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
7: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Štíhá mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
15: Express FM.

0: 8.24, přesně jsem to řekla. To jsem ale šikovná, viď? My jsme slibovali nakopávač. Inspirovali jsme se tady na našem webu expressfm.cz, mrkli jsme do kalendáře.
1: Ano. A tam jsme našli jméno John Ferris, což vám asi moc úplně neřekne. Nicméně on dal se svýma dvěma bráchama a ještě taky hlavně se zpěvákem Michaelem Hutchinsem kapelu In Excess.
0: A to už by vám něco říct mohlo.
1: To přesně tak je. No a tak jsme tady jako vybrali jednu z takových těch opravdu energických až energetických skladeb, který by vás mohli nakopnout.
0: Ano, a ještě se to podle mě hodí k pondělku Baby Don't Cry. Prostě nebrečte, já vím, že to pondělí svádí, ještě když má být horko a vy musíte do práce. Raději byste třeba někam k vodě. Nebo k ledu.
1: A vy musíte do práce.
0: A vy musíte do práce, ale Baby Don't Cry.
1: Přesně tak.
2: Pozor, pozor, hlášení. V rámci navyšování pondělní efektivity jsme zavedli ranní nakopávač. Pusť to, babu.
3: Express FM.

0: George Smith, What's done is done. 8:32. Už jsou tady rámcově nějaký první názory na to, kdy skončí Simpsonovi.
1: Nikdy, podle mě.
0: No, to právě asi úplně ne. Teďka se bude rozjíždět 38. sezóna, což ano. Je neuvěřitelný. A

0: Simpsonovi předpovědět tu historii, protože to je opravdový fenomén. To mě baví.
1: A jak si myslíš, že by to ale mělo skončit? Řekneš si, tohleto je poslední díl 40. série. Co bude konec? Víš, to jako...
0: Nevím.
1: Skončíš to nějakým dílem takovým tím crazy? Nebo skončíš na nějaký, řekněme, vlně takový jako nostalgie? Nějaký třeba nejlepší momenty, že z toho bude nějaký střihovej díl, že oni se budou loučit, nevím, něco.
0: A sejdou se tam všichni ti, kteří je dabovali... Že tam budou mít ty, co měli tamto cameo, že by se k tomu mohli vyjadřovat, tak jak by... To by bylo jako hezký. A nebo to skončí tak, že to Homer v tom, v té elektrárně atomový, že to tam prostě jednou neuhlídá doopravdy.
1: Že to tam vybouchne
0: a bude konec.
1: A skončí to katastrofou.
0: Takhle by to mohlo skončit, no.
1: Takže buď to skončí katastroficky, anebo zamáčkneme slzičku.
0: Je to tak. Takhle by to mohlo být.
2: Jestli je to tak, může se těšit na PSH, pořádně seřezanou hnědku.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Poměrně častou dopravní nehodu máme na jižní spojce v Praze, nákladňák a osobách, je to bez zranění. Komplikace je také v tuto chvíli na Černokostelecké v Říčanech, kde máme dva osobáky v sobě. Dořešuje se dopravní nehoda na D4, 13. kilometr, kde byl sražen motocyklista osobákem, a ještě jedna dopravní nehoda je v Chocenicích na silnici 20, pokud jedete z Plzně směr Nepomuk.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
3: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
7: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko, přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů s kladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
14: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
16: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
17: Music. Music. First.
18: Express FM.
19: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznesu?
20: Express.
18: Express FM.
19: To se dozvíte na našem webu
20: expressfm.cz.

0: Vašku, vidím, jak má Ray nabitej kalendář. 1. srpna pro mě vystupovala na Brightonský Pride.
1: Ano.
0: A o týden později už si užívala s Michaelem B. Jordanem v Six Flags.
1: Jakože si opravdu se jako užívala, nebo prostě jenom jeli, nebo jako kamarádi, nebo už našla toho svého manžela?
0: No, to je právě, to jsou všechno ty otázky, na které se teď internet ptá, protože poctivě teda musím říct, že ještě 1. srpna na té show si stěžovala na to, jak je těžký to dnešní randění a pro všechny, kdo jsou single, posílala tuhle písničku a samozřejmě si tam jako radili, jak na to a všichni se tam jako kejvali, jak dneska je to fakt jako těžký najít toho pravýho. Takže mě to překvapilo, když jsem vlastně o týden později viděla Ray a fotky s Michaelem B. Jordanem, který se tváří, že jako těžko říct, jestli jsou na rande nebo nejsou. Six Flags, pokud to neznáte, takhle. Já mám Six Flags spíš teda ve svý jako hlavě zapsaný spíš, že to jako aquapark, kde jsou ale samozřejmě i různý tobogány, takový ty různý všechny ty řeky a já nevím co. Ale vždycky samozřejmě i v té druhé části je taková klasická jako matějská, bych to popsala.
1: Jo.
0: Velký horský dráhy, můžeš tam samozřejmě taky svoji holce na nějakým jako rande vystřelit.
1: Růži
0: z papíru, jo, dala si ji do vlasů, kde hladívají rád. Prostě těžko říct. Nevím, samozřejmě si to, takže takový ty moje Six Flags nejsou asi úplně jako místo na první rande, protože tam seš jako v plavkách, máš furt splihlý vlasy a ne, to už je spíš takový, že se znáte. Existuje jedna jediná taková rozmazaná fotka, kde oni si sedají do nějakého takového klasický horský dráhy. Takhle, Ray už vypadá, že byla na nějaký horský...
1: Že se drží.
0: Dráze. Že se drží, ale už má strašně rozevlátý taky takový vlasy, má takový obrovský háro udělaný. Což ona má samozřejmě normálně hodně vlasů, ale už vypadá jako, že není to jejich první jízda, jakoby ten den. A Michael B. Jordan je také jako na pohodu, má takový nějaký hnědý lacláče, bílý tričko, kšiltovku.
1: Já nemám úplně všechny ty fotky, na který koukáš ty, ale
0: no,
1: to nevadí.
0: Ale jako samozřejmě, oběma to sluší, usmívají se na sebe. Michael B. Jordan říkal, že pro ně je důležitý, aby ta holka byla zábavná, ani aby s ní byla sranda. Což zase každý, kdo si myslím sleduje nějakým způsobem Ray na sociálních sítích nebo byl na tom koncertě, tak ona jako ráda mluví. Mluví hodně, ale je i vtipná. Takže takhle, tohle to určitě jako splňuje.
1: Ona. Ano, ano. Ona sama říkala, že potřebuje jakoby nějakýho partnera, který bude hodně jako komunikativní, protože komunikace je v jejím životě strašně důležitá. A Michael B. Jordan zase říkal, on je asi 4 roky nějaký jako rozešlej s nějakou přítelkyní a že prostě že se do ničeho nehrne, ale pokud, tak by to asi měla být nějaká holka z oboru, aby tak trošku chápala, jaký je ten show business, aby prostě jako nežárlila, že prostě hold, žijete možná spolu ten život trošku oddělení a pak se zase scházíte a říkáte si, co je jako novýho.
0: A pak si říkáte konečně spolu.
1: Konečně spolu. Konečně u sebe.
0: Ano, takže to je naše tady nějaký téma dnešní. Konečně u sebe. Takže kdo ví, samozřejmě já bych jako takhle, pár je to hezký, takže kdybych je ještě tady vídala, nevadilo by mi to.
1: Jo, jo.
0: A on vypadá jako slušný chlap navíc. A ale skvěle vypadající.
1: No, je to sympatiák hlavně.
0: Takže takovýhodle husbanda bych jí přála.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Česku se ročně zlikvidují léky za zhruba 1,2 miliardy korun. Další půl miliardu korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do koše. Objev století tak nazývají odborníci vrak více než 2000 let staré lodi, včetně cenného archeologického nákladu. Na stopu historické senzace přivedli experti sicilští rybáři a potápěči italské policie, kteří unikátní podvodní archeologický nález jen potvrdili. Ženskou Tour de France vyhrála po druhé v kariéře nizozemská cyklistka Demi Vollerengová, jež ovládla závěrečné dvě etapy s cílem Nice. Jediná česká účastnice Nikola Nosková závod po sobotním pádu nedokončila. Horko, odpoledne a večer i lokální bouřky, pravděpodobně i silné. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vždycky, když má být tady to šílený horko a k tomu je předpověď bouřky, tak se vždycky říkám, je. Yeah. A na chvilku mám radost a pak si vždycky uvědomím, že to jsou ale většinou nějaký úplně brutální přívalový taky ty místní, že to tam zaleje všechno, zahrada pryč,
1: jo,
3: sklep ano. Pryč. Okamžitě.
1: Je takzvaný úklid.
3: Okamžitě je vyplaveno, tak pak mě vždycky ta radost přejde, že si říkám, když by zapršelo, ale tak jako normálně.
1: Mm-hmm. Klidně může pršet 3-4 dny, ať se to trošičku jako
3: ať se to,
1: vylepší.
3: No, malinko, no. Jo, ale ne zase žádný tady ty psycha, že u nás nic, já budu koukat, jestli taky zaprší a potom večer budu koukat na zprávy a tam budou ty lidi na těch kánojích už prostě... Vyplňovat s tou pojišťovnou, že v tom sklepě měli ty koberce.
1: A u nás obvykle jako neprší. Vždycky se těším, bude bouřka. Přijde jeden blesk a zase je ticho.
3: Jenom tě vyfotí a zase to jede dál, viď?
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Babu, já jsem se teďka neuváženě pustil do té snídaně, co jsme tady připravila.
1: Ano.
0: Takže je to na tobě.
1: Neuvážně.
0: Já se teďka budu šťoutat trošku mezi zubama.
1: To teď ale vyznělo, jak kdybych pekla nějaký neuvěřitelný koláče nebo něco, ale zase tak velký to nebylo.
0: Takhle vypečený croissanty. To jsem nedlouho, to jsem ještě nikdy neměl.
1: To jsi neměl.
0: Takže velká pochvala.
1: No tak hele, a potom možná si potom budeš muset odskočit. Já tady koukám na to, jak jsou na tom Evropané.
0: S čím?
1: S mytí si rukou, jo, je tady žebříček Evropané versus mytí rukou po WC. Jsou tady zkrátka jednoduše procenta, takže je to o tom, když odcházíš z WC, kolik lidí si myje ruce při odchodu. Kolik procent by si stipnul, takhle jenom když se zamyslíš u toho žvejkání, to bude v Česku?
0: Hele, tak co já jsem viděl třeba naposledy teďka, já nevím, o víkendu, tak v podstatě z těch 10 lidí, co jsem tam potkal na těch toaletách, tak v podstatě asi, já nevím, takových 6 si skutečně omylo ruce, ale třeba to je jenom jako nějaký top, jenom nějaký pík.
1: Ano, ale to jsme docela blízko. Každopádně nejlépe je na tom tahle trojice zemí. Portugalsko 85%, Turecko 94% a Bosna a Hercegovina 96%. Mm-hmm. My jsme takový nějaký 15. cca ze 71%.
0: Mm-hmm. Ale tak to není asi úplně špatný na první dobrou. Ale je to jenom toaleta. Ono, když si vezme, že by si člověk měl ruce mejt, i když jdeš třeba z toho MHDčka, kde se držíš ty štangle, abys neupadla a potom jdeš a už na tohle to zapomeneš, přijdeš do práce a už seš ve víru, tak my tady máme jako hnedka na první dobrou, otevřeš dveře a můžeš si jít omejt ruce. Občas to udělám, občas si vzpomenu, to je pravda. No, ale z toalety to vždycky.
1: Z toalety to je taková, jako si myslím, povinnost,
0: jo.
1: Že to ti jako učej pořád, že když máš jít. Ale je pravda, že když přijdeš někde od někud zvenku, tak jdu někdy dělat něco jiného, než že si jdu hned umejt ruce.
0: A ruce jsi smila?
1: No a za ušima.
0: Za ušima.
1: Za ušima.
0: To se s tebou úplně jinak jede, když jsi čistila uši.

0: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
3: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
4: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Express.

0: Disclosure a Leon Thomas Deeper na Expressu 9 hodin a 30 minut. Udělá mantré. Viděla jsi Michaela?
1: Tenhle
0: ten film? Neviděla. My ho v letadle viděli. Teda moje drahá ho viděla, já jsem koukal jako přes rameno. Asi to je pěkný spektákl, aby ne, když přitáhl do kina tolik lidí, jako je to fenomén. Ale pozor, už se ví, že bude pokračování. Do konce tohoto roku by mělo být započato jako Michael 2. Mm-hmm. A samozřejmě, že už se spekuluje, kde se bude ocitat ten děj, protože tady to skončilo s albem Bad.
1: Ano.
0: A jestli prostě to bude pokračovat dál. Oni říkali, že navíc se bude moc pokračovat jenom ve chvíli, kdy se tam neobjeví to jméno toho jednoho z těch, co obvinili Michaela Jacksona z toho sexuálního zneužívání. Mm-hmm. Takže uvidíme, jak tohle to všechno dopadne. Dokonce se ale použije už i několik jako záběrů, které vlastně se nevešly do samotné jedničky. Takže už jako v podstatě mají tak trochu lehce předtočeno. To mi přijde co jako zajímavý pro vás, pro všechny, kteří už jste byli a také přispěli finančně k tomu rekordu.
1: Takže bychom se mohli dočkat třeba rok 27-28 v kině.
0: Jo,
1: jako pokračování.
0: Tak. Uh-huh. Takže
1: tak to asi počkám, až to bude celý.
0: Jo, jasně, pak se to dáš prostě, jak to začínalo, jasně, rozumím.
1: Rozumím.
0: Rozumím.
1: No tak máme rozumím. Jasno. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jedna dopravní nehoda je v Rožnově pod Radhoštěm, ulice Radhoštská, kde jsou tři osobáky v sobě, chvíli to potrvá. D2 1,5 km ve směru na Brno, i tam si dejte pozor, máme tam náklaďák a osobák v sobě. Jak to vypadá v hlavním městě, i tady jsou nějaké dopravní nehody. Jedna je třeba na 55. u Průhonic, jsou tam tři osobáky a ještě komplikace v tuto chvíli je třeba v ulici Srdčkově.
1: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť si začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Nebudeme dělat žádnou sabotáž a pustíme Míšu normálně vysílat, ne?
1: No, tak dobře, tak změníme teda jako názor. Změníme naše rozhodnutí. Chtěl jsem to
0: Míša
1: tady trošku
0: se teda
1: zastávkovat.
0: Tváří, že tak co? Jo, no. Tak
1: co, jakože teda jako... Jako se jí nechtěla, ale nakonec teda jako půjde?
0: No, ona možná trošku doufala, že uděláme sabotáž. Kejve, že jo. A že teď chtěla si ještě v klidu se nasnídat a místo toho musí vysílat.
1: Jo, ale může snídat a vysílat najednou.
0: Může.
1: Já jsem to dělal dneska celý den.
0: No, celý a jak ráno. Ti to šlo hezky?
1: Viď? No. Jsem do toho mlaskal, strkal jsem si prsty do pusy, ale to by už.
0: To nevadí, aspoň to dělalo takovou příjemnou ranní atmosféru.
1: Ano, bylo to takový lidský.
0: Jo.
1: Přirozený.
0: Ano, máš pravdu.
1: Pro někoho nechutný.
0: Bylo to s lidskou tváří to vysílání dneska.
1: Hele, tak po třech nedělích docela jsme to jako odstartovali, nebylo to úplně, nebylo
0: zvládli
1: to úplně špatný.
0: To.
1: Jo. A já myslím, že zítra to bude ještě lepší.
0: Vůbec nepřehání. Neklaď nám zbytečně vysoké cíle, Vašku. Ještě pořád jsou prázdniny.
1: Dobře. Tak jo, tak já nebudu.
0: Tak jo, tak zítra čau.
1: Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr Tejc prověří případ zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Zubař pracuje dál v jiné ordinaci. Za skutečné lidské tělo zaměnila australská policie realisticky vyhlížející figurínu s vlasy, piercingem v nose a skvrnami připomínajícími poranění a zahájila kvůli tomu vyšetřování domnělé vraždy. Václav Škorpil vybojoval na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě do 23 let v olympijské disciplíně rychlopalná pistole třetí místo. 21-letý střelec navázal na bronz z květnového mistrovství Evropy juniorů. A dneska čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Jungle The Wave nám startujou pondělní dopoledne na Express FM, kterého vás zdraví a vítá Míša Tůmová. Doufám, že jste si odpočinuli o víkendu, že jste se někde vykoupali, že jste si přečetli něco zajímavého, že jste někde byli, třeba jste byli na Povalči nebo jste byli na Popmese, že jste žili kulturně, na rozdíl ode mě. O čem to tady dneska bude? Dneska to bude hodně o hudbě, například Daft Punk. Půlka Daft Punk, jenom pozor, teď byla v jednom rozhovoru a pustila tam docela zajímavý info. Nebo si jedna z rockových legend zahrála šachy a dopadlo to vtipně. Když zabrousíme do filmu, tak zjistíme, že jeden režisér se rozhodl odstoupit v podstatě v polovině svojí filmový megaságy a tak dále, zkrátka nabito jako vždycky. A dneska to bude jako vždycky nabitý skvělou hudbou. A tu nám tady startuje Harry Styles.

0: Tohle je australský producent Fisher a zpěvačka Tones and I, Favor. Favor vám uděláme i tím, že za malou chvilku pustíme Overpass, nebo tady bude Dropout a Slowly a řekneme si něco ke kapele Blossoms.
1: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
4: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Sportuješ, chceš svalit, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
13: Express. Music first. Express FM.

Dropout Slowly na Express FM, kde jsme právě měli takovou elektroniku, ale my se přesuneme za kytarama. Protože britští indie rockeři Blossoms slaví rovný 10 let od vydání své debutové desky. Při té příležitosti se vrátili do malého manchesterského klubu Deaf Institute, kde odehráli komorní koncert pro 200 fanoušků a na pódium se jako hosta pozvali i písničkáře Declana McKennu, kterého znáte i tady od nás z Expressu. Zároveň ale představili i detaily k chystanému 6. albu. Ta deska dostala název Songs from the Wedding Cake a vyjde 2. října. Frontman Tom Ogden slibuje obří dávku humoru, což je v hudbě vždycky fajn, a nečekané hosty. V nových písničkách totiž uslyšíme nejen zmiňovanýho Declana McKennu, ale třeba i Ricka Astleyho nebo Elijah Hughesna z irské kapely Inhaler. Novinka navíc předznamenává jejich dosud největší arénové turné. Já mám za to, že Česko mají kluci docela rádi, tak zrovna oni by se u nás mohli ve svý tour zastavit.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Aurora, Forgotten Love, čili zapomenutá láska. Kdo ale určitě nezapomíná, tak to je Thomas Bangalter z rozpadlých Daft Punk. On se v novém rozhovoru pro The A24 podcast rozpovídal o tvorbě soundtracku k filmu Tron Legacy z roku 2010 a přiznal, že práce na něm byla frustrující, limitující a místy dokonce až depresivní. Režisér Joseph Kosinski po nich původně chtěl čistě elektronický hudební doprovod, ale francouzský duo si prosadilo živej symfonický orchestr, protože chtělo naplno využít zázemí studia Disney. Hlavním kamenem úrazu se ale ukázala frekvence synťáků, který se v mixu neustále prali s filmovými dialogy, že ta hudba ve výsledku rušila promluvy těch herců. Bangalter tak musel spoustu nápadů ořezat a podřídit se tradičním pravidlům filmové hudby, kdy muzika nesmí překážet ději. Což v tomhletom případě dost zamrzí, ne, že by ta hudba jinak dopadla špatně, ale velmi by mě zajímalo, jak by jinak vypadal výsledek, kdyby byl přesně podle přání Dua Daft Punk. To si je pustíme.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo Gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se Slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
12: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
14: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle to byla talentovaná Biba Ruby, Sun Has Set na Express FM. Já tady mám zprávu pro všechny, kdo mají vyloženě paniku z klíšťat. Pár takových známých totiž mám, tak třeba se vás to týká taky. Lékaři totiž hlásí rekordní čísla a varujou před procházkama v přírodě i v městských parcích. Počet případů lymské boreliózy totiž v Česku extrémně vzrostl a od začátku roku se nakazilo přes 8 000 lidí. Jen během července přibývalo v průměru 90 nových pacientů denně. Podle epidemiologů stojí za skokovým nárůstem nejenom teplejší počasí a delší sezóna klíšťat, ale taky přesnější automatická evidence u lékařů. Nejvíc případů hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Odborníci navíc upozorňují, že městský klíšťata bývají nakažená ještě častěji než ta v lesích. Pokud na sobě najdete červený flek s bílým středem, tak neváhejte s návštěvou lékaře. Borelioza se dá včas dobře léčit antibiotiky. A malá rada na závěr. Zapomeňte na kroužení a olej. To klíště prostě vemte pinzetou co nejblíž kůži a opatrně ho vyvyklejte. Tohle raději lékaři. Mimochodem, klíště se anglicky řekne tick, tak si dáme hives a jejich tik-tik-boom, ačkoliv oni nespívají o klíšťači.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů, uvedla dnes na síti X policie. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech. Při rozsáhlém požáru v kanadské provincii Britská Kolumbie zemřela 80-letá žena, která se snažila utéct ze svého domu. Požár vypukl v pátek poblíž jezera Okanagan na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídili evakuaci více než 20 tisíc lidí. V provincii byl vyhlášen stav nouze. Jak Barbora Sémanová, tak i Barbora Janíčková dokázali postoupit na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. A dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, na horách kolem 26 stupňů Celsia. 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byly Leap a jejich Sinkin' Feelin'. Mimochodem, Leap se k nám těší 11.11., čili 11. listopadu do Česka. Vystoupí tady v Arše Plus, kromě toho, že už tady teda letos byli na Platfestu, tak vyprodali předtím Lucerna Music Bar v Praze a teďka v listopadu nám přijedou představit svoje nový album. Moc se na to těším, myslím si, že to bude stát hodně za to. Bude to, ještě jednou říkám, v pražském Archa Plus. Stupenky startují na 690 korunách do 990 korun. A ano, já jsem vás na to chtěla pozvat, protože ještě mimochodem, já jsem s klukama dělala rozhovor na tom Bloodfestu, jsou energický, jsou plný emocí, které chtějí předat a jsou blázniví a prostě bylo to hrozně fajn. Mimochodem ten rozhovor najdete na našem webu expressfm.cz a nechali vám vzkaz, který vám teďka pustím.
1: Hello listeners of Express FM, it's your boys Leap here. We just wanted to say thank you so, so much for listening to us. We love you guys so much. We're going to be playing Arca Plus on November 11th, so we'd love to see you guys there. Lots of love. Mwah. Bye-bye. Bye-bye. See you.
0: No není to hezký. Takže pokud máte rádi britský kytarovky plný energie, tak 11.11. v Arše Plus. Pořiďte si lístky už teďka. Před námi Red Leather, Bonnie and Clyde.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
7: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
6: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Panthers a Ice Spice, Boys a Liar Part 2 na Express FM. Bývalý frontman Led Zeppelin Robert Plant sice přepsal historii rockové hudby, šachový party ale zrovna neoslnil. Slavný zpěvák se nečekaně objevil na charitativním šachovém turnaji mládeže v anglickém Worcestershire. Na souboj ho tam vyzval 17-letý George Walker, který je shodou okolností obrovským fanouškem Led Zeppelin. 77-letý muzikant nakonec s teenagerem prohrál, protože mu došel čas a musel narychlo odejít. Tak určitě. Bez tak prohrával, tak to zahrál do autu. No já už musím, já jsem hrozně busy. Místní organizátoři s úsměvem dodali, že většina přítomných dětí vůbec netušila, kdo ten starší pán u šachovnice vlastně je. Ale pro mladýho George to byl nezapomenutelný zážitek.

Thundercat a A$AP Rocky, Funny Friends, to je novinka tady u nás na Express FM. Já jsem tu už v sobotu říkala, že Australani Avalanches se po 6 letech vracejí, oznámili nový studiový album. A tady ta chystaná novinka nese název No Bad Memories, dorazí 16. října a že to bude mít 31 skladeb. Muzikanti slibují poměrně netradiční koncept. Deska má být hlubokou sondou do světa retro reklamních znělek, jinglů a starý marketingový estetiky. 31 tracků postavených na tady těch zvucích. To zní prostě strašně hravě a parádně. Až do vydání si můžeme zkrátit čekání s jejich společným trackem s Jamiem XX Every Single Weekend, který pochází právě z tady toho připravovaného alba a který už u nás rotuje. Třeba právě teď.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
6: Express. Music first.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: V lednu 2025 Víkend naznačil, že zvažuje ukončení své kariéry na pódiu. To se ale nekoná. Víkend také naznačil, že se vzdá svého uměleckého jména, ale nakonec asi změnil názor. Konec Víkenda je v nedohlednu s jeho prohlášením: mě se nezbavíte, budu tady do konce života. Začátkem minulého týdne zveřejnil účet Team Trump, vytvořený během prezidentské kampaně v roce 2024, video Donalda a Melanie Trumpových, jak sledují ohňostroj, přičem soundtrack ke klipu je Taylor Swift a August. Jsem si jistá, že Taylor Swift bude nadšená, že jsme použili její píseň, lákal k němu popisek. V pátek si však američtí uživatelé všimli, že skladba z alba Folklore byla z problematického TikToku odstraněna se zprávou, vlastník autorských práv tento zvuk ve vaší zemi znepřístupnil. Zpěvák Usher je podezřelý z toho, že na koncertě v New Jersey použil dvojníka. Několik lidí dalo na internet video z koncertu se slovy, že si toto za svoje prachy nezasloužili a že chvíli to je Usher a chvílemi je to někdo jiný, že to je snad dokonce nějaký klon. Usher na to zareagoval, že AI není až tak dobrá, aby ho dokázala napodobit. Jakkoliv, Usher jede až do poloviny srpna tour s Chrisem Brownem a lidé budou mít možnost několikrát zkontrolovat si pravost jeho osoby.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve věku 94 let, tedy v den svých narozenin, zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Páral. Páral se ve svém díle často věnoval mezilidským vztahům, psal i sci-fi příběhy a patřil k autorům, na jejichž romány se před rokem 89 stály dlouhé fronty a patřily k podpultovému zboží. Velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi uvedl, že jeho síly by mohly zasáhnout 7x více vojenských cílů na Krymu, pokud by peníze slíbené západními spojenci přicházely rychleji. Pád Krymu patří mezi klíčové pilíře na cestě k ukončení války, řekl Brovdi. Od nadcházející sezóny si trenéři v první hokejové lize budou moci vzít výzvu pro nedovolené bránění brankáři a získají tak možnost změnit verdikt o platnosti inkasované branky. Oproti extralize však budou mít možnost pouze v tomto případě. A dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Vigu a Ira Star Woman. Pár minut popolední na Express FM. Já jsem zabrousila na naše webové stránky expressfm.cz do hudebního kalendáře, abych zjistila, co se děje nebo dělo v hudebním světě k dnešnímu dni. A zjistila jsem, že dneska slaví svoje 65. narozeniny australský hudebník John Ferris, který společně se svými dvěma bratry a zpěvákem Michaelem Hutchinsem založil v roce 77 poprokovou kapelu In Excess, ve který seděl za bicíma. Je podepsán pod spoustou písní kapely, včetně hitu Disappear. Získali společně 3 Brit Awards a 6 australských ARIA Awards, kde byli i nominovaní do Síně slávy. Po dobrovolném odchodu Michaela z tohoto světa produkoval v roce 2010 album Original Sin, kde hity kapely zpívali hvězdní hosté jako Tricky, Rob Thomas či Ben Harper. Snahy o restart kapely bohužel nebyly úspěšné. Takže Johnu Ferrisovi přejeme krásné 65. narozeniny a my si In Excess připomeneme v jejich tracku Disappear.

0: Tohle to jsou Wet Leg a Pokémon na Express FM, kde nás za chviličku čeká Tuvalu s SG Lewisem. No a nebo si dáme nejhranější song týdne tady u nás na Expressu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Servis. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Music. First.
5: Express FM.

SG Lewis Heat na vlnách Express FM. Já jsem se před chvilkou dočetla, že The Weeknd oficiálně odpískal svoje plány na odchod do důchodu i rušení svého ikonického pseudonymu. 36-letý zpěvák přitom ještě loni v rozhovorech naznačoval, že už má plný zuby neustálý hoňky za cenami, úspěchy a prvními příčkami v hitparádách a že se vážně zabývá myšlenkou to svoje umělecké alter ego pohřbít. Všechno se ale změnilo na jeho nedávném koncertě ve Stockholmu. Weeknd tam přímo z pódia fanouškům otevřeně přiznal, že si ten odchod z hudební branže na chvíli vyzkoušel, ale ten pocit se mu vůbec nelíbil a hudbu příliš miluje na to, aby někdy vůbec jako zmizel. To znamená, že v podstatě řekl, že tady bude forever tvořit hudbu. Což není vůbec jako špatný přechod z toho, že v 36 to chtěl celý pověsit na hřebík. My se ho pustíme. Weeknd in your eyes.

Posloucháte Express FM. Režisérská legenda James Cameron naznačila, že po 21 letech v kouzelném světě Pandory plánuje končit. V novém rozhovoru totiž James přiznal, že se posouvá k dalším příběhům. 72-letý režisér má za sebou loňskou premiéru třetího dílu s podtitulem Fire and Ash. Bavíme se teda o Avatarovi, pokud to ještě nebylo jasné. A přestože jsou čtvrtý a pátý díl naplánovaný na roky 29 a 31, tak Cameron u nich chce výrazně zvolnit. Podle svých slov se nachází v závěrečném dějství své kariéry a chce se věnovat filmům, které zanechají lepší svět pro jeho děti i celou společnost. Místo náročné režie tak u příštích projektů zvažuje spíš roli producenta či scénáristy. On teda část záběrů pro čtvrtý pokračování už stihl natočit dřív, ale veřejně vyjádřil přání, aby se další dva díly vyrobily za poloviční čas a dvě třetiny dosavadních obřích rozpočtů. Ne, jak myslíš, James, jak myslíš? Express FM.

0: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

Later Dance, pár minut před jednou odpolední na vlnách Express FM. Na závěr mýho vysílání se pojďme podívat na jednoho doslova velkýho rekordmana. Běžná hmotnost dospělého jedince chobotnice velké se obvykle pohybuje v rozmezí 10 až 50 kilo. Přičemž délka těla, včetně chapadel, dosahuje 3 až 5 metrů. No a co se týká těch rekordů, tak vědecky doložený rekord je, že ověřený velký jedinec vážil 198 kilogramů s délkou chapadel 8,5 metru. No a v literatuře a historických záznamech se dokonce našel teda vědecky neověřený exemplář o váze 272 kilo s rozpětím chapadel 9,8 metru. Absolutně se neumím něco takového představit. Já mám chobotnice jako živočichy ráda, ale tohle potkat ve vodě, tak už tam asi v životě nevlezu. Pokud jdete vytrávit odpoledne k vodě, tak takovýhle obrů se tam určitě bát nemusíte. A užívejte krásný odpoledne, já se budu těšit zase zítra mezi 10 a 1. Páčko. Express FM. Express. When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románů Milanci a vrazi a Mladý muž a bílá velryba. Rusko a Severní Korea chystají nasazení až 50 tisíc severokorejských vojáků do ruské války proti Ukrajině, varoval o víkendu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Fotbalisté Sparty se chtějí v zítřejší odvětě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Tento týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí beze srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale opět porostou k nadprůměrným hodnotám. Dnešek má být nejteplejším dnem, bude až 36 stupňů. Zítra pozítří bude kolem 26. Po 13. hodině se na Expressu rozeběhlo odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Kolušková. Krásné pondělí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ještě jednou vám krásné odpoledne při vysílání Rádia Express FM přeje Veronika. Včera v noci jsem se vrátila z brněnského festivalu Popmese. Nebudu vás tady zatěžovat informacemi o tom, jaké to bylo krásné a tak, ale řeknu dva svoje nejsilnější zážitky. Tím prvním zážitkem byl nečekaný skvělý koncert nigerijského zpěváka usazeného v Londýně, který se jmenuje Obon JR. Já jsem čekala, jako mám naposlouchanýho, takový soft act, takový jemný Electrosoul s africkým akcentem a dostala jsem zvíře vypuštěný z klece. Byl to strašný nářez s jazzovou kapelou energie jako blázen, takže až bude Obon JR hrát někde u nás tady blízko kolem, tak se na něj vypravte. Byl to opravdu silný zážitek a ten druhý zážitek byl emocionální, ještě vlastně možná silnější a byl to speciální projekt slovenských undergroundových rapperů, protože na jednom pódiu se sešli Berlin Manson, Fakult, Dušan Vlk, Temný Rudo, Edův syn a předvedli takový nářezový politický žalospěv. A bohužel to byl jejich poslední koncert v tomto složení, ale třeba se ještě někde dají dohromady. Tak to bylo takový jemný, krátký shrnutí festivalu Popmese, který je za námi. Před námi jsou další festivaly, samozřejmě léto nekončí, ale před námi je hlavně pozítří částečné zatmění slunce. Jak nejlépe pozorovat, abyste měli co nejsilnější zážitek, to vám řeknu za chvilku. Pustíme si Obon JR, samozřejmě. To musím pustit. Bude to skladba Adore You, která je udělaná, zprodukovaná ve spolupráci s Fred Again. Express FM. Express.

0: cítím teď. Tak to byla skupina Něco Něco a její noční plán, takový vzpomínky zpěvačky Bětky na divoká mladá léta, kdy člověk dělá různý pitominy. No a vy si můžete udělat taky takový příjemný noční plán na tuto sobotu, kdy skupina Něco Něco hraje na malém festivalu, který se jmenuje Šumsadu. Je to v Proseči. Proseč je malý město v Pardubickém kraji a ten festival se koná v takovém městském parku na břehu potoka. Myslím, že by to mohlo být příjemný zpestření vašeho nadcházejícího víkendu. Za chvíli Charlie XCX a Charlie Harlow anebo Nicky.
1: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Pozítří tady ve středu nastane v našich končinách částečné zatmění slunce měsíčním kotoučem, který bude v Novu. Ten měsíc zakryje slunce z 87%, to je docela hodně. Celé to divadlo vypukne v 19.19. Středa 19.19 bude vrcholit ve 20.10. To by mělo být u nás viditelné maximální zatmění slunce měsícem. No a co byste měli udělat? Tak vypravit se někam, kde máte dobrý výhled na západ, protože to bude probíhat ve večerních hodinách, kdy slunce začíná zapadat. Takže výhled na západ, doufejme, že nebude oblačná obloha, neměla by být podle předpovědi. Vybavte se prosím speciálními brýlemi. Ty seženete na různých, třeba v různých planetáriích nebo na různých hvězdárnách, například hvězdárna v Brně prodává tyto brýle, mají spoustu za 50 korun. Seženete je jinde, když tak se můžete koukat přes třeba negativ, fotonegativ, což bývá časté docela, nebo prostě přes nějaké hodně, hodně silné brýle. Zjistěte si, jaké brýle jsou proto vhodné, nebo já vám za chvíli řeknu ještě jaké. Co se stane při tom zatmění slunce, tak utichne asi příroda, protože ptáci budou zmatení, sníží se docela hodně teplota, samozřejmě to všechno hezky potemní. No a až skončí tohleto vesmírné divadlo, tak začne další a to bude vrcholný rej Perseid, protože budou padat hvězdy v uvozovkách v tom maximálním počtu, protože zrovna ten meteorický rej vrcholí toho 12. srpna. Takže tak, ještě vám k tomu za chvíli, když tak něco řeknu. Pustíme si čerstvou novinku od Jason Statham, jmenuje se Disgruntled.
1: Novinka.

0: Docela ostrá novinka, Disgruntled od Jason Status. Já pokračuju v té naší přípravě, abychom byli vybaveni na to středeční částečné zatmění slunce. Mluvila jsem o ochraně očí, protože prosím vás, nekoukejte se na to zatmění prostě jenom očima, protože i když to slunce bude zatmělé, může vám trvale poškodit zrak. Říkala jsem tu, že můžete použít fotografický film. Beru to zpátky, ne, nepoužívejte fotografický film. Nepoužívejte ani běžné sluneční brýle, rozhodně ne. Co dál nepoužívat? CD disk. Když se přes CDčko pozorovalo zatmění slunce, já si to pamatuju, tak ne, prosím vás, ne, taky hrozí poškození zraku. Možná proto špatně vidím. Diskety nepoužívejte, zčernalé fotografické filmy, sklíčka začazená sazemi, jakékoliv barevné folie, to je úplně nejhorší, například z Shannonu. Ne, vůbec tohle ne. Co máte použít? Tak buď můžete třeba použít svářičský filtr. Millarové brýle. Můžete použít, jak už jsem říkala, speciální brýle, které prodávají různé hvězdárny, e-shopy. Podívejte se sami, kde se dají takové brýle ke sledování zatmění slunce. Prostě sehnat, stojí to pár korun a rozhodně nebudete riskovat poškození zraku. Takže to byla další skládanka z přípravy, naší společné přípravy na zatmění slunce. Hrát si budeme Robin with Every Heartbeat.
1: Express FM.

0: Tak ještě mám takový jeden malý dovětek k tomu středečnímu zatmění slunce. Úplné zatmění uvidí pozorovatelé na severu Španělska a taky třeba na Malorce, tam už se kvůli velkému množství turistů chystá pomáhat dokonce i armáda. Říkala jsem, jak si máte chránit oči. Pro vás všechny, ještě jsem zapomněla jednu informaci, pokud budete to zatmění slunce sledovat dalekohledem, nějakým svým dalekohledem, kukátkem, něčím takovým, tak taky si přeto musíte dát speciální filtr. Pozor na ty oči, prosím, pozor na ty oči. Takže teď už nezbývá, jen se prostě ve středu večer vypravit na nějaký kopec s dobrým výhledem na západ a modlit se, aby v 19.19 nepřišel nějaký mrak před to slunce a měsíc. Tak držme si palce, ať z toho máme hezký zážitek, protože další takový zážitek přijde až v roce 2075. A to nevím, jestli tady budeme. Já oslavím své narozeniny, tak možná to oslavím dalším zatměním slunce, nevím. Netroufám si jako odhadovat. Hrát nám budou Dennis Lloyd a pustíme si taky Eda Sheerana, Sing.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Dnes má svátek Vavřinec, Vávrové, přeju vám všechno nejlepší k svátku. Jsou lidé, kteří nebudou moci pozítří sledovat na vlastní oči to zatmění slunce, ať už z jakéhokoliv důvodu, třeba leží v nemocnici, nebo budou v práci a nebudou moci na tu hodinku prostě opustit ten interiér, tak pro vás všechny informace taková, že brněnská hvězdárna chystá přímý přenos pozorování zatmění slunce z horkovzdušného balónu s odborným komentářem, samozřejmě fundovaným. Celý to začne v 18.30, takže si nalaďte jejich YouTube Hvězdárny Brno, Hvězdárna a Planetárium Brno, to je ten odkaz. No a pokochejte se aspoň takhle zprostředkovaně. Za chvíli tu máme Charlotte Plank a nebo Gorillaz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Music. First. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Podle policie se jedná o jeden z nejtragičtějších víkendů. Objev století, tak nazývají odborníci vrak více než 2000 let staré lodi objevený na dně moře u Sicílie, včetně cenného archeologického nákladu se stovkou amfor, které sloužily k přepravě vína. První hokejová liga zavádí zásadní novinku. Od nadcházející sezóny budou mít týmy možnost v zápasech využívat trenérskou výzvu. Doposud se hokejisté museli spoléhat jen na úsudek rozhodčích, kteří měli možnost zkoumat sporné situace jen na základě vlastního rozhodnutí. Od září však budou mít střídačky k dispozici Challenge, která se využívá v extralize i na mezinárodních akcích. A ještě počasí. Tento týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí beze srážek. Dnešek má být nejteplejším dnem, bude až 36 stupňů Celsia. Zítra pozítří bude kolem 27, ale v pátek se opět vrátí tropy. Bylo 14 hodin, posloucháte Express FM, hezké odpoledne vám přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Hrali jsme si píseň Drama King od projektu Sports, tak tady mám jeden sportovní úžasný výkon. Polský dálkový plavec Bartoloměj Kupkovský přeplaval jako první člověk Baltské moře ze Švédska do Polska. Je to 160 kilometrů v moři, které má teplotu v letních měsících 15 až 20 stupňů Celsia. Trvalo mu to 56 hodin bez spánku. On už udělal několik pokusů. V loni skončil pouhých 11 kilometrů před cílem, kdy ztratil vědomí a museli ho vylovit. Tentokrát se mu to podařilo, takže gratuluju. Navíc to mělo ještě takový charitativní účel, protože ta sbírka, kterou sbíral během toho svého plaveckého výkonu, putuje na nadaci Cancer Fighters, která podporuje onkologicky nemocné pacienty, a vybralo se v přepočtu zhruba 4,4 milionu korun. Skvěle. Pustíme si Klaxons a Golden Skans.
1: Express FM.

0: souvislosti s tím přeplaváním Baltského moře ze Švédska do Polska, ke kterému došlo před několika málo dny, jsem si vzpomněla na dva docela podobné filmy, které jsou o ženských plavkyních. Jeden ten film se jmenuje Dívka a moře. To je krásný film, který jsem viděla, tuším, na Netflixu. Na Disney to dávají. Každopádně je to film docela nedávný, z roku 2024, o Trudy Adele, což byla dívka, která jako první v historii dívka přeplavala kanál La Manche. Je to film o té ženské touze prostě se prosadit ve světě mužů a o těch klackách, které jí pod nohy ti muži háží. Tak to je velmi dobrý film a ten další film se jmenuje Niad a ten je pro změnu o 60-leté paní, která přeplavala nebo uplavala 160 kilometrů mezi žraloky z Kuby na Floridu. A Annette Bening v hlavní roli a Judy Foster tam také hraje. Takže tyhle ty dva filmy doporučuji. A dál si budeme hrát Hugel, sama Fendra a vznikl vlastně film o Františku Venclovském hraný. Nevznikl, že ne? Tak to je taky můj námět tadyhle pro všechny filmaře, který nás teďka zrovna poslouchají.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Už tam bude?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 tisíc korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
12: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
13: Vyslev se na to, Franto!
14: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Tak to byla Lenny a její Wake Up. Dnes je 10. srpna, což znamená, že už pozítří startuje v Letenských sadech v Praze 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní letná, která potrvá až do úplného konce prázdnin 31. srpna. Takže Letenské sady se po setmění vždy opět promění v tu krásnou starodávnou vesničku plnou světel, plnou maringotek, plnou klaunů a akrobatek. A můžete tam vyrážet po večerech nejen na nový cirkus a divadlo, ale taky na něco dobrýho a taky na doprovodný program, protože tam ve stanu každý večer hrají kapely se vstupem zdarma a letos tam těch koncertů bude opravdu hodně. O opening se postará DJ Gadget 12. a potom ne 13. tam můžete zažít vystoupení skupiny Pexeso, kterou hrajeme a máme jí moc rádi. Je to nová česká kapela. Z dalších bych doporučila třeba Tigrů, I Love You Honey Bunny, ty tam budou 22. srpna, bude tam Xavier Baumaxa 23. srpna a potom třeba ještě Omnion, ten tam hrává každým rokem, ten bude 26. Podívejte se sami na program Letní letná, vyberte si pochopitelně taky nějaké divadelní představení, ať už pro dospělé nebo pro děti. Teď nám zahrají Westside Cowboy a bude to píseň Pin Up Boys. Pin Up Boys.
1: Express FM. Express.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Tak já jsem se podívala nad tím názvem Pin-up Boy, až teprve teď po několikáté mě trklo, že je to taková jako variace na Pin-up Girls, což jsou dívky v takových flirtovních pózách, které si často vojáci třeba za druhé světové války vylepovali ve svých šatnách na ty skřínky. Pinapky, prostě dnešní pinapky jsou holky s takovýma účesama vyčesanými z 50. let, často jsou třeba potetovaný a nosejí takový jako štíhlej pas, nadýchaný sukně a tak. Určitě jste je viděli, často jsou to třeba taky burlesky. No nicméně Pinup Boys, proč by nemohli být Pinup Boys, když jsou Pinup Girls, proč by nemohli být kluci, který si holky lepí na svý skřínky v šatnách na aerobik, možná takový jsou. Hrát si teď budeme až Niko. Worms.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Do konce prázdnin zbývají 3 týdny, což znamená, že zbývají ještě 3 víkendy do konce letních festivalů a před námi jsou ještě 3 ty velké zásadní festivaly tohoto léta a je to Mácháč, je to Trutnov a je to Hip Hop Camp, který se vrací na festivalovou českou mapu, tak k těm festivalům se dostanu za chvilku, jenom stručně projedu, co se tam bude dít a kde se to vlastně koná a jak hrát tam budou Xy, taky Justice s Tame Impala dohromady a navštíví nás Vašek se svými hudebními zprávami.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM. Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
5: Vyrazte se slevomatem.

0: do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se Slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
1: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na Prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Express. Music first. Express FM. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: V lednu 2025 Víkend naznačil, že zvažuje ukončení své kariéry na pódiu. To se ale nekoná. Víkend také naznačil, že se vzdá svého uměleckého jména, ale nakonec asi změnil názor. Konec Víkenda je v nedohlednu s jeho prohlášením: mě se nezbavíte, budu tady do konce života. Začátkem minulého týdne zveřejnil účet Team Trump, vytvořený během prezidentské kampaně v roce 2024, video Donalda a Melanie Trumpových, jak sledují ohňostroj, přičemž soundtrack ke klipu je Taylor Swift a August. Jsem si jistá, že Taylor Swift bude nadšená, že jsme použili její píseň, lákal k němu popisek. V pátek si však američtí uživatelé všimli, že skladba z alba Folklore byla z problematického TikToku odstraněna se zprávou, vlastník autorských práv tento zvuk ve vaší zemi znepřístupnil. Zpěvák Usher je podezřelý z toho, že na koncertě v New Jersey použil dvojníka. Několik lidí dalo na internet video z koncertu se slovy, že si toto za svoje prachy nezasloužili a že chvíli to je Usher a chvílemi je to někdo jiný, že to je snad dokonce nějaký klon. Usher na to zareagoval, že AI není až tak dobrá, aby ho dokázala napodobit. Jakkoliv, Usher jede až do poloviny srpna tour s Chrisem Brownem a lidé budou mít možnost několikrát zkontrolovat si pravost jeho osoby.

0: Tak jak jsem říkala, před námi jsou poslední tři velké festivaly tohoto léta, a to o tomto víkendu Macháč a Trutnov Open Air, a příští víkend to bude obnovený hiphopkem. K tomu se dostanu v další hodině. Teď ale Trutnov, ten odstartuje už ve čtvrtek. Je to 42. ročník, neuvěřitelné, opět věnováno náčelníkovi Václavu Havlovi. Ve čtvrtek tam můžete vidět Pražský výběr, Jasnou páku s Davidem Kolarem, Vysáče nebo MCO Gay nebo Hentai Corporation. V pátek vystoupí kapela Gogol Bordello a taky Ondřej Havelka a Melody Makers jako headlineři. V sobotu to budou The Wailers, Monkey Business, Red Z, taky Garáž s Tonem Ducháčkem, no a v neděli třeba Scarface a nebo Karel Kahovec s kapelou Novida. Takže to bude Trutnov, my si teď pustíme poslední song této hodiny a bude to Kelela. Zdraví vás Veronika, přeju vám krásné pondělí.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Do konce prázdnin by mohly ceny Naturalu 95 poprvé od poloviny července klesnout pod hranici 40 korun za litr. Nafta zlevní také, ale zůstane nad hranicí 42 korun. Důvodem jsou podle analytiků klesající velkoobchodní ceny pohonných hmot a levnější ropa. Izrael znovu odmítl 15-bodový mírový plán pro pásmo Gazy, navržený Radou pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Teroristické hnutí Hamas mírový plán už dříve přijalo. Pokud fotbalista Jablonce postoupí ve čtvrtek přes Rigu do závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy, nechají odložit nedělní ligové utkání na hřišti pražských Bohemians 1905. Jestliže se v Dělíčku skutečně nebude hrát, uskuteční se zápas v náhradním termínu 2. září od 20. hodiny. Tento týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí bez srážek. Dnešek má být nejteplejším dnem a bude až 36 stupňů Celsia. Zítra pozítří bude jen kolem 27, ale v pátek se opět vrátí tropy. To byly zprávy v 15 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu, vysílání vás ze studia. Zdraví Veronika Kloušková, krásné pondělí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: V úvodu mého vysílání jsem tu mluvila o tom, jak nejlépe pozorovat středeční zatmění slunce. Takový manuál se vám dávala, přesto se rozhodně nekoukat do toho sluníčka, respektive do toho zatměného slunce, které ale také svítí, takže vám může prostě vypálit oči na dosmrti. Říkala jsem, že rozhodně ne přes obyčejné brýle, rozhodně ne přes CDčko, rozhodně ne přes filmový pás. A takže jsem se šla podívat na to, kde si seženu ty speciální brýle vhodné na pozorování. Koukám se na Planetum.cz, které sdružuje ty pražské hvězdárny, čili Planetárium, Štefáníkovu hvězdárnu, Ďáblickou hvězdárnu, a je tam napsáno: vážení zákazníci, brýle na pozorování slunce jsou momentálně vyprodané. S největší pravděpodobností dorazí ještě poslední zásilka v úterý, což je zítra. Sledujte naše stránky, budeme vás informovat. Takže je to rozebrané, ale říkala jsem taky, že je dobré pozorovat to slunce přes svářečské sklo, a děkuju Tomášovi, že mi napsal: ahoj, pracuji v železářství a lidé berou útokem skla do svařovacích kukel, tak jenom takový tip, takže tip pro vás, milí posluchači. Hrát se budeme Blood Red Shoes, Screams, a slíbila jsem vám informace o hip-hop campu, takže ty přijdou také, o ty vás nemůžu ochudit, to je jasněčka.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Festival Hip Hop Camp ožívá po zhruba tuším 6 letech a našel zcela nový domov. Tím domovem bude po areálu v Hradci Králové krásný uzavřený areál uprostřed lesů, který se jmenuje Kosmo. Je to nedaleko Plzně, kdysi se tomu místu říkalo Hadačka a v době studené války to byla vojenská raketová základna. A teď ten prostor ožívá pro kulturní akce, ale zachovává si tu industriální atmosféru, která se propojuje právě s těmi okolními lesy. Takže Hip Hop Camp znova na scéně 21. a 22. srpna. Z těch headlinerů se můžete těšit na Massa Ace, Marco Polo, The Alchemist, Conway the Machine a Freddieho Gibse. Samozřejmě tam bude obrovský zástup českých a slovenských hiphoperů. Podívejte se sami na program hiphopcamp.cz. Za malou chvíli tu máme Olivie Rodrigo, ale pustíme si taky nějakou starší věc. A proč? No, protože nás čeká rubrika Old School.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hubneš? Tvaruješ? Bolí tě hlava? Nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
6: Jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express Old School. Netuším, kolik tropických dnů a nocí máme už tento rok za sebou, ale vím jistě, že je tragické sucho. Letos u nás byla naměřena maximální teplota v Doksanech, bylo to 28. června 41,9 stupně Celsia, takže toto je rekord pro Českou republiku a proto si pustíme dnes v rámci Old Schoolu příhodnou píseň, která se jmenuje Walking on the Sun. Já jsem se včera procházela na koupališti v Brně po Dlaždicích a málem jsem neušla ani 2 metry, jak to bylo rozpálené, takže jsem měla tak pocit, že to se tak procházím po slunečním povrchu. Tahle ta písnička pochází od americké rockové kapely Smash Mouth. Je to jejich první debutový single, který vyšel v roce 1997, ale nemá s globálním oteplováním nic společného. Má hodně co dělat s politikou a hlavně s policejní brutalitou, protože byla napsána během aféry, kdy byl v Los Angeles policií zabit Rodney King, Afroameričan, který byl zadržen, že jel za volantem prostě ve vysoké rychlosti a později byl tady zabit na policejní služebně. A Smash Mouth to jako mladí kluci složili jako píseň typu co pak si nemůžeme všichni rozumět. Pro mladého člověka to tehdy bylo prostě nepochopitelné, proč se tohle to děje. Takže složili píseň o tom, že jim to připadá, jako když chodíme po hořící planetě nebo po hořícím slunci. Takže to znamená tato píseň. Smash Mouth, Walking on the Sun a rok 1997. Express Old School.

0: Ajajaj, to byla letní píseň od letní kapely Crystal Fighters. Na začátku léta, to už je dávno, na začátku letošního léta nám festivalovou sezónu otvíral festival Beats for Love, který proběhl v Ostravě a přivezl třeba Calvina Harrise a byl velmi úspěšný. A Beats for Love budou mít letos, ještě letos, poprvé svoji zimní halovou edici. Neproběhne ale v Ostravě, nýbrž v Brně, a to na brněnském výstavišti, a budou to dvě noci plné elektronické hudby 4. a 5. prosince. A jako první hvězda byla oznámená představitelka amerického tvrdého techna Sara Laundry. Tak už si můžete zapsat do svých diáříčků tohoto speciálního Mikuláše. Zimní edici Beats for Love. Za chvíli tu máme We Are Domy, pustíme se taky Slow Pulp.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu

0: Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
2: Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.

0: Tak to byl Slow Pulp a jich Berman, nová položka našeho playlistu. Veronika se s vámi bude loučit, takže mi nezbývá, než vám popřát krásný zbytek dnešního slunečného dne. Za malou chvíli už je tu Michal, který to bude tento týden zcela sám, samotinký. Minulý týden to byl sám Petr, teď to bude sám Michal, tak můžete podpořit, třeba mu něco napište pěknýho na číslo 602-604-903, takže Express Drive tento týden v jeho režii, Rizy v jeho režii, protože Petr Novák je na zasloužené dovolené. Tak jo, mějte se krásně, užijte si hezký zbytek dnešního dne, jak už jsem říkala, no a slyšet se budeme zase zítra mezi 13. a 16. Když se nás naladíte, budu moc ráda. Mějte se, ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Největší letošní dálniční oprava odstartovala. Stavbaři mění povrch na 14 km dlouhém úseku D11 z Hradce Králové do Prahy. Zvládnout musí strhnout beton zhruba na 133 tisících metrech čtverečních. Řidiči proto musí počítat s omezením. V každém směru mají průjezdné dva zúžené pruhy. Objev století tak nazývají odborníci vrak více než 2000 let staré lodi, včetně cenného archeologického nákladu. Na stopu historické senzace přivedli experti sicilští rybáři a potápěči italské policie. Kromě dobře zachovalé lodi nalezly i stovky amfor k přepravě vína. Událost, která nemá v moderní éře tenisu obdoby. Prestižní podnik v Masters kanadském Montrealu se blíží do finiše a mezi poslední osmičkou není jediný hráč, který se narodil v minulém tisíciletí. Kompletní sestavu čtvrtfinalistů narozených po roce 2000 stvrdil svým postupem český supertalent Jakub Menšík. V noci na úterý bude polojasno až skoro jasno při přechodné zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháním. Teploty 13 až 17, na horách kolem 13. Zítra bude polojasno až jasno. Teploty se budou pohybovat od 23 do 30 stupňů. Na jižní Moravě na horách by mělo být kolem 20. Na nehody pozor, na silnici 1/35 v ulici Londýnské ve Stráži nad Nisou na Liberecku, taky v okružní ulici v Ústí nad Labem, v Hořické v Hradci Králové a v Kounicově v Brně. Nehodu hlásí taky v katastru obce Starý Plzenec, silnice 2/180 v části obce Malá Strana. Tam je dopravní nehoda s vyproštěním osob, tak dávejte velký pozor. Je tady pondělní Express Drive, tentokrát jenom s Michalem po celý týden, protože jsme se s Petrem vyměnili na dovolených.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Na vlně pohody se k nám přihnali londýnští Jungle. Tohle byla jejich záležitost The Wave, která signalizuje to, že by se měla objevit také na chystaném albu Sunshine, které bude asi takhle prosluněné. Máme se na co těšit. Vy se těšte na to, že v příštích 3 hodinách se dozvíte zase spoustu zajímavostí. Proložíme to dobrou hudbou. Pomáhat mi tady bude náš nový kolega, mladý Miky, protože můj starý kolega je na dovolené, kam ho zdravím. Doufám, že si ji užije. Má být hezky, jak jste možná slyšeli ve zprávách. Tak doufám, že si tady v našem malém českém rybníčku pořádně prohřeje svoje kosti a zbytek těla, no a že příští týden zase přijede v plné parádě a v plné síle. No, budete se tedy muset až do pátku vystačit se mnou, k tomu je samozřejmě také pravidelné rubriky o knihách a nebo třeba videu, zkrátka to, na co jste zvyklí z našeho vysílání, ať už vysíláme po jednom, a nebo jak to máme radši ve dvojici. Hezké odpoledne, přeje Michal, je 10. srpna 2026 a my vám posíláme Depeche Mode, anebo MK a Poppy Bascomb. Express. Express Drive.

0: taneční hudby Mark Kinchon alias MK, společně s ním zpěvačka Poppy Bascom a jejich Zone. Za chvilku tady budou Ray a 070 Shake Escapism nebo Overpass se singlem Is It Real?
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
14: Music first.
15: Express FM.

0: Tohle je úžasná anglická zpěvačka Ray, společně s ní 070 Shake, reperka a jejich escapism. No a já už tady mám, jak jsem sliboval, našeho kolegu Mikyho, ahoj.
1: Ahoj Michale, ahoj.
0: No a jelikož ve středu nás čeká zatmění slunce, tak Miky mi o tom přišel něco říct, protože já vím jenom, že to bude, ale vlastně nic jiného o tom nevím.
1: Jo, ty už to propálil, že to bude zatmění slunce, já jsem chtěl posluchače na to ještě trošku natýzovat, ale nebude to úplné zatmění slunce, respektive ono bude úplné zatmění slunce, ale nebude vidět v Česku v rámci celé Evropy skoro. Bude vidět v Grónsku, na Islandu, části Španělska a malý kousek Portugalska, ale většina Evropy, včetně Česka, uvidí pouze částečné zatmění slunce. Ale on to vůbec nevadí, protože Česká astronomická společnost ho označuje za nejvýraznější zatmění slunce viditelné z Česka od velkoevropského zatmění v roce 1999. Takže ve zkratce to bude docela velký. No a co to vlastně je zatmění slunce? No tak ono se měsíc dostane mezi slunce a zemi a právě jeho stín dopadne na část země. V Praze bude při maximum zakryto přibližně 86% plochy slunečního disku, což všichni říkají, že to bude docela dost. No a začne to přibližně 19.19, právě 12. srpna a ten pík, kdy to bude nejlíp vidět, tak je někde mezi 20.11 až 20.14 a slunce následně zapadne přibližně kolem 20.27, což bude to trvat docela dlouho, nebude to takový to klasický, že to bude pár minut, bude to trvat díl jak hodinu. No a co je taky docela příjemný, takže to nebude někde nahoře na obloze úplně, že budete muset mít zakloněnou hlavu, ale bude to hezky na obzoru, na západním až severozápadním obzoru, takže se hezky budete koukat na ten západ toho slunce.
0: Takže vlastně to červený slunce, už to bude jako červenající slunce, ještě navíc jako bude zakrytý.
1: Přesně
0: bude
1: tak.
0: Takový romantický. No, a bude. Zároveň rovnou bude tma potom.
1: No,
0: ano, jako, bude chvilku tma a pak bude úplná tma.
1: No a dovedeš si představit, jak to bude romantický v tom Španělsku, pláž, pak to tam bude hezky, tam se to celý
0: kolega jeden DJ hraje na Ibize na nějaké lodi a jedou to sledovat právě. Aha, návštěvníci té lodi, stojí to samozřejmě hrozný ranec, aby si mohl na tu loďce dostat.
1: No ale pro lidi, kteří by to chtěli sledovat v Praze a nechtěl by být sami, tak právě Štefániková hvězdárna v Praze na Petříně tak pořádá takový speciální program, takže tam určitě zavítejte. No a ještě pro lidi, kteří třeba jsme na tohle natěšili a budou to chtít sledovat, tak pozor, nemůžete to sledovat pouhým okem nebo přes sluneční brýle. Musíte si na to pořídit speciální brýle se speciálním filtrem, protože jinak byste si poníčili právě sítnici, která vůbec nemá receptory bolesti a příznaky poškození oka se dostaví až po pár hodinách. Mm-hmm. Já jsem v rámci toho, co jsem se připravoval na tenhle stup, tak jsem si říkal, tyjo, tak je to částeční zatmění slunce. Nechci cestovat do Španělska na úplný zatmění slunce a říkal jsem si, tyjo, kdy bude v Praze vidět úplný zatmění slunce. Ano. No a Michale, myslím, že my už ho neuvidíme v Praze.
0: Bude to jediný vím, bude víš? To za moře času.
1: Bude to až v roce 2135. No,
0: takže... A tak nevzdávej to. Prý mezi námi žije člověk, už jako se narodil, který se dožije 200 let.
1: Fakt jo?
0: No.
1: Takže longevity jde dopředu.
0: No, longevity jde dopředu, tak třeba to budeš zrovna ty.
1: No, tak uvidím.
0: A pak mi o tom budeš vyprávět.
1: Jsem zvědavej.
0: Zase tady v rádiu. Tak díky, no a samozřejmě nejenom v Praze ho můžete sledovat, určitě i vaše hvězdárna má tu možnost, tak se koukněte na ty internety a určitě to zjistíte. Drive. Odpolední drive. No a teď taková tematická píseň.

0: Tak tohle byly Klang Carousel Will Hurt a jejich takový příspěvek k tématice zatmění slunce. The sun don't shine, ono tady svítit bude, ale neuvidíme ho větší část přes měsíc, jak nám tady před chvilkou vysvětlil náš kolega Miky. No a co mě taky zajímalo, protože je velké horko, jak je to vlastně s pitím alkoholických nápojů, když je horko. Bohužel jsem tedy nezjistil úplně, nebo nenašel úplně takovouhle studii, ale několik studií v průběhu let zkoumalo, jak je to s pivem, zda vám může pomoci rehydratovat se po cvičení, no a to je vlastně něco podobného, protože vy taky vypotíte, teď ani nemusíte cvičit, stačí jít na tramvaj nebo na autobus a taky myslím, že dost samozřejmě vypotíte. No a tak poslouchejte, často diskutovaná studie z Granadské univerzity porovnávala úroveň hydratace mezi účastníky, kteří pili jenom vodu a těmi, kteří si dávali pivo po té fyzické aktivitě a zjištění naznačují, že nízkoalkoholické pivo za určitých podmínek významně nezhoršilo výsledky hydratace. Navzdory diskuzím zdravotníci nadále zdůrazňují, že voda je pro většinu lidí nejbezpečnější a nejúčinnější možností hydratace. To znamená, že pokud máte chuť teď na jedno, tak si ho asi můžete dát, ale rozhodně si pak dejte doma i sklenici orosené vody.
1: Novinka. Novinka. Express FM. People come, people go. Some forever, some are barely.
2: Remedy.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.

0: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.
1: Červené víno na světlém koberci?
2: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
12: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
14: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
15: Vyslev se na to, Franto!
16: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
17: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
0: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rifle Great Escape na Express FM zhruba 5 minut před 5 odpolední byl průzkum, který vyzkoumal ženy, které mohly jmenovat nejhorší místa pro první rande. A mnoho z těch odpovědí má jedno společné jmenovatele. Jsou to místa, která stěžují rozhovor anebo mohou vytvořit trapný první dojem. No a já využiju toho, že tady mám zástupce Gen Z, když teda mužského dalšího, a mě by zajímalo, Miky, jestli bys si stipnul, jaké nejhorší místo ženy uvedly jako nejhorší místo pro první rande?
1: To nejhorší místo, jo. No tak já si myslím, že to bude určitě, kde bude hodně lidí, nebude se na tom rande třeba úplně slyšet, jak třeba nějaká úplně, já nevím, nějaký koncert třeba.
0: Tak seš v top 5, super, dobrý, tvůj tip. Mimochodem, kde ty jsi měl první rande se svojí aktuální přítelkyní?
1: Tak kde jsem měl, na Vyšehradě jsme měli první rande. Hezky tam je, hezký výhled na Prahu. To bylo fajn.
0: To je krásný. No, tak číslo 1 je kino. Aha. Jo, tam je blbý, že ty si nemůžeš povídat, protože koukáš na film, a kdyby jsi povídal, tak samozřejmě rušíš. Hmm. Navíc je to dlouhý a nemůžeš utíct. Takže no, to je blbý místo na první rande. Druhý, tam už jsi blízko, to jsou hlučné noční kluby. Potom je to rodinné odpoledne, to znamená, že na první rande bys vzal někoho rovnou k vám domů.
1: A to mi přijde hodně blbý teda.
0: To mě přijde snad ještě horší než kino, protože přinejmenším utíct můžeš, ale z té rodiny. Pak jsou koktejlové bary, tam je to, myslím, že jako to mě zase nepřijde tak špatný, protože pokud to není nějaký koktejlový bar, kde to žije úplně extrémně někde v centru nějakého turistického města, tak si myslím, že to není tak špatný nejít na koktejl.
1: Taky může jako přijde fajn nějaká procházka, pak zajedeš na koktejl, to je hezký.
0: Další blbý první rande je, když tě vezme muž, tedy tu dámu, vezme na dlouhou výpravu někam, ideálně teda autem, protože to je další věc, který nemůžeš úplně jednoduše jako utíct, jo, a poznáš ho možná víc, než bys chtěl, protože lidi se samozřejmě za volantem chovají nějak a tak dále, jo. Takže to je další nevhodné místo podle žen. No, pak taky bar, kam si chodil se svojí bývalou.
1: Aha.
0: Ideálně, když tam třeba pracuješ.
1: Tak to udělá jenom báze, ne?
0: Jsou takový lidi, očividně, no. No a potom je to únikovka.
1: Tyjo.
0: První rande na únikovce, tak možná ti naznačí, že neunikneš. No a ten přehled uzavírá, že někoho pozveš přímo domů. To mě taky nenapadlo.
1: To je odvážný, to je hodně odvážný první rande.
0: Ale to je vlastně jako obou straně jako špatný rande, protože co když se jako ty se pozveš holku domů, anebo jestli ti třeba taky líbeč. Jo, protože nějak vypadá na tom Tinderu a nějak jinak potom vypadá třeba ve skutečnosti. Jak si jako zbavíš, když je u tebe doma, že?
1: Ne, asi musíš říct, že přijede babička, to za půl hodiny.
0: A ona řekne, je rodinný setkání, to je dobrý místo na rande, tak doufám, že přijede i dědeček.
1: A pak půjdeme všichni do kina.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: První velké dodávky tamoxifenu, který užívají pacientky při léčbě rakoviny v prsu, pomohly. Lék se do části lékáren vrátil. Pacientky by si nicméně měly ještě o jeho dostupnosti informovat předem, protože zdaleka není dostupný v celé síti lékáren. Na nevybuchlém dronu nalezeném na letišti v Lipsku našli vyšetřovatelé stopu DNA. Ta se podle Bildu shoduje se vzorkem nalezeným požářském útoku na logistické centrum firmy DHL v roce 2024 v červenci. Spekulace jsou potvrzeny. Český cyklista Pavel Bittner od příští sezony změní zaměstnavatele. 23-letý mladík bude oblékat dres švýcarské stáje Pinarello Q365. Zítra v noci na zítřek, tedy bude polojasno až skoro jasno, při přechodné zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů, bude také přes den polojasno až jasno, teploty se budou pohybovat od 23 do 30 stupňů na jižní Moravě, na horách bude kolem 20. Co se týká nehod, tak dejte si pozor, pardon, na D1 ve směru do Prahy, na 197. kilometru, tam je bouračka nákladňáku, který tvoří překážku na vozovce, projedete se zvýšenou opatrností. V ulici Mírového hnutí v Praze je také nehoda, stejně tak na silnici 16 v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. Jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, odkud vás Express Drive zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Gracie Abrams, Look at my life, to je hudba, která nám doznívá 9 minut po 17. hodině. Dneska máme 10. srpna 2026. Před 30 lety Oasis odehráli první ze dvou koncertů v Knebworthu pro 125 tisíc fanoušků. Taky narozeniny dneska má třeba Antonio Banderas. Ale náš Mickey přišel s jednou důležitou informací, protože dneska je taky jedno velmi zajímavé výročí, které se týká dětí i dospělých.
1: Je to tak, poměrně historický výročí, protože před 94 lety tak byl založen dánský gigant, a to společnost Lego. Já si myslím, že ten boom s tím Legem se docela dostává zase zpátky do oběhu. A Lego bylo teda založeno 10. srpna 1932 v dánském Billundu a založil ho zakladatel Ole Kirk Christiansen, který byl původně úplně obyčejný truhlář. On dělal stoly, židle a vůbec se nespecializoval na hračky a už vůbec ne na plastové výrobky. Ale pak přišla v Dánsku hospodářská krize a on potřeboval nějak ušetřit. Musel začít dělat vlastně menší výrobky a přesedl na ty hračky. Dělal furt dřevěný hračky, ale v roce 1946 si řekl, tyjo, tak pojďme to posunout dál, pojďme dělat plastový hračky. Objednal si stroj a všichni v jeho okolí mu říkali, tyjo, neblbni, tyjo, soustřeď se jenom na to dřevo. No a on si nedal říct a začal v roce 1949 právě dělat plastový hračky. No a vzniklo takové první takový plastový Lego, který ale ještě nebylo tak dobře, že se furt rozpadalo, nebylo to na takovém systému jako dneska, ale v roce 1958 si nechal patentovat nový systém na spojování kostek a ten systém je do dneška, takže kdyby vzal kostičku z roku 1958, dali s dnešní kostičkou, tak furt budou stejně dřet pospolu, což mi přišlo docela zajímavý.
0: A víš, co mě přijde zajímavý? No. Že on vlastně jako nemá na tohleto spojování patent a tím pádem může kdokoliv vyrábět podobné kostičky a vlastně největší devizou těch kostiček z Lega je to, že na nich je na každé vyražené to malé Lego.
1: To je to logo Lego. To je hezký. No a víš, se mi ještě přijde zajímavý k tomu takový fakt, ano. Že Lego, společnost Lego je podle Guinnessovy knihy rekordů oficiálně největším výrobcem pneumatik na světě podle počtu vyrobených kusů za rok. Typnul bys proč?
0: No, protože na všech autíčkách samozřejmě musí být pneumatiky, tak ale máme jich už pár doma.
1: Počkej, ale to je šílený, ne? Oni vyrábí je to zajímavý, víc pneumatik než třeba firmy Michelin a Bridgestone.
0: Což... No a víš mimochodem, že Lego figurek je víc než lidí už na světě?
1: Fakt, jo? No? A o tom to dává smysl.
0: Takže, no a pamatuješ si, jaký jsi měl doma první Lego?
1: No pomal, já jsem měl takovou policejní stanici.
0: Já měl čerpací stanici, ale pozor, to ještě bylo za minulého režimu. A to byla daleko větší vzácnost, to nebylo v každém hračkářství jako teď.
1: No. A já jsem měl s tím Legem vždycky problém, že jsem něco rozestavil a nedostavil jsem to, takže policejní stanice možná neměla
0: střechu.
1: Mříže.
0: Nebo mříže. No tak, no a ještě se třeba tomuhle fenoménu věnuješ jako do dneška, nebo jsi úplně jako anti-Lego?
1: No nevěnu, mně se vždycky líbí v tom regálu, ale nelíbí se mi ten proces toho stavění.
0: Teďka jako fotbalista, tebe nelákalo si koupit ten pohár z mistrovství světa, který teďka byl v té limitované edici?
1: To nelákalo, já jsem teda nelákalo. To vůbec nevěděl.
0: Ani Lionela Messiho nebo Cristiano Ronaldo, nevím teďka, který ty jsi jako tým.
1: No, mě to asi jedno,
0: Tak já bych si koupil samozřejmě Lionela Messiho, že? To je jasný, lepší, ale... Takže to tě taky nelákalo jako fotbalistu.
1: Ale já bych byl spokojenější, kdyby kluci přivezli ten pravý pohár do Prahy za vítězství.
0: Ale... Takhle, já jsem velký fanoušek science fiction, ale to jsme si nemohli myslet. Jako tušil jsem, nebo doufal jsem, že postoupí asi ze skupiny, ale aspoň teda, ale to se nepovedlo. Takže jako o pohár byl velmi, velmi vzdálený. Tak možná teď, kdyby jsi jel na to zatmění slunce do Španělska, takže bys to mohl spojit a podívat se na ten pravej. No, nicméně, to jsme se dostali úplně daleko. Chtěl jsem ti říct, že Lego je třeba i dobrá investiční příležitost, takže i když nechceš skládat, tak přemýšlej o koupi. Nějakých speciálních, teďka bude třeba Sagrada Familia, zase jsme ve Španělsku.
1: Fakt jo.
0: Jo, to bude zatím největší stavebnice v historii, protože bude mít nejvíc kostiček a může si postavit konečně dokončenou katedrálu Sagrada Familia v Barceloně.
1: To já, když jsem se koukal na ty legové stanice, nebo vlastně ty skládačky, co si může člověk koupit, tak tam byla i právě Eiffelova věž, tak jsem si říkal, právě jsme se bavili o přítelkyni, tak ona byla na Erasmu, říkal jsem si, taky to koupím, no ale ta cena, tyjo, stojí, to se vyšplhá docela.
0: Není to samozřejmě úplně laciná záležitost, no, tak ještě tady začneme platit za takhle zajímavé informace, tak třeba budeš moc koupit i Eiffelovku. A pak ji nedostavíš.
1: No, tak nechám ji zabalenou, jestli tam myslí. Express. Express Drive.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Špičkový světový varhanici rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, EcoRaster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. EcoRaster. Pevná zem pod nohama. Více na EcoRaster.cz.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Adam Port, Strefa Malaki, jejich Move, no a vy se možná teď sotva hýbete a možná toužíte po nějakém občerstvení, po nějakém osvěžení, třeba v podobě zmrzliny. A já mám pro vás dobrou zprávu, věda totiž zjistila, že člověk, který má rád zmrzlinu a hodně jí konzumuje, tak je sexy, chytrý a může se vlastně považovat za takovou elitní osobnost. Zmrzlina, o které předstíráte, že za to nestojí, tak každý kopeček je evidentně investicí do vaší geniality. Pokud náhodou by někdo pak chtěl soudit vaši závislost na studených dezertech, prostě mu řekněte, že se podle nejnovějšího výzkumu snažíte být ještě lepší a ještě zajímavější. Zkrátka, zmrzlina je i podle vědy dobrá investice a dobrá věc. Tak si dejte kopeček nebo točenou podle své chuti. Já mám třeba nejradši pistáci, ale nepohrdnu ani citronovou nebo dalšími ovocnými sorbety. Kdybyste mi třeba chtěli někdo poslat na Radlickou 10 Praha 5, tak neodmítnu taky. Ale prosím vás, hlavně ať ten kurýr je rychlý, ať mi neroste.
1: Express Drive. Na Expressu.
0: 17 hodin 32 minut na Express FM vám posíláme Blossom ze Stockportu a jejich Meet Me in Love.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
6: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
7: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Jižní Morava čeká, tak si řekněte nebudu doma a pojďte s námi na výlet. Kromě krajského města Brna rozhodně stojí za návštěvu Ledněcko-Valtický areál, rozsáhlá krajinná památka UNESCO. Se zámky Lednice a Valtice, zámeckým parkem, minaretem, kolonádami a krásnými cyklotrasami mezi vinicemi. Moravský kras s plavbou po podzemní řece Punkvě a propastí Macocha, historické město Znojmo s podzemím, vyhlídkami a vinařskou atmosférou, nebo Národní park Podíjí, zřícenina Nový Hrádek nebo vinice Šobes. Skrytou perlou jihomoravského kraje je Rudické propadání a okolí Jedovnic v Moravském krasu. Jen kousek za hranicemi kraje i republiky se nachází Dolní Rakousko. Tahle krásná oblast nabízí léto bez zbytečného cestování, za to s pořádnou porcí zážitků. 6 turistických regionů nabízí nepřeberné možnosti pro aktivní a odpočinkovou dovolenou. Vachau láká na údolí Dunaje, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a jednu z nejkrásnějších cyklostezek v Evropě. Weinviertel zve do romantických sklepních uliček a vinařských obcí i na pohodové cyklovýlety. Mostviertel nabízí oblíbenou cyklostezku Ipstal-Radweg, horskou krajinu i přírodní koupání. Zatímco Waldviertel okouzí hlubokými lesy, rybníky a klidnou přírodou. Vídeňský les spojuje přírodu s kulturou, historickými památkami a vyhlídkami, zatímco vídeňské Alpy lákají na vrcholy Rax, Schneeberg nebo Semmering, panoramatické výhledy a horské túry. Novinkou letošní sezony jsou také cesty za objevováním regionu na 3 až 5 dní. Propojují známé památky s méně objevenými místy, cyklotrasami, turistickými stezkami, regionální gastronomií i zajímavým ubytováním. Odpočinout si pak můžete v rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Příjemné prostředí se tam potkává s pohodou a přirozenou atmosférou. Areál inspirovaný francouzskou Provence leží v krajině Bílých Karpat a hodí se pro víkendový odpočinek i větší společenské události. Ubytovat se můžete v pohodlných pokojích a prostorných apartmánech. Součástí rezortu je restaurace, venkovní bazén, sportoviště i moderní wellness s vnitřním bazénem, masážními tryskami, vířivkou, finskou bio a infrasaunou a klidovou zónou. Rezort je zároveň skvělou volbou pro svatby, rodinné oslavy, firemní setkání nebo team buildingy. Nabízí dostatek prostoru ubytování pro více než 90 hostů, profesionální servis a hlavně příjemný personál, díky kterému se tu budete cítit uvolněně. Vyrazit byste mohli i do Veselí nad Moravou, které je skvělou vstupní branou právě do Bílých Karpat. Tady najdete i Dům přírody Bílých Karpat, moderní návštěvnické centrum, kde zdejší krajinu poznáte hravě, zblízka a za každého počasí. Interaktivní expozice vás provede karpatskými lesy, rozkvětlými loukami, pastvinami i světem podzemí. Uslyšíte zvuky místní přírody, pod lupou si prohlédnete semínka lučních rostlin a zjistíte třeba i to, proč jsou bělokarpatské louky tak výjimečné. Nechybí ani tipy na výlety, přírodní zahrada, program pro děti a regionální výrobky nebo suvenýry, které si můžete odvést domů. O prázdninách se navíc každé pondělí a čtvrtek o 10 hodin konají komentované prohlídky s průvodcem. A pokud plánujete výlet teď v srpnu, poznamenejte si termín od 21. do 23. srpna. Ve Veselí nad Moravou proběhnou bartolomějské slavnosti a Dům přírody se připojí doprovodným programem.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás jihomoravský kraj? Pak si jistě užijete pobyt v hotelu Mariel v historickém Znojmě, odkud můžete vyrazit za památkami i vyhlášenými vinařskými stezkami. Nebo v hotelu Rakovec u Brněnské přehrady s pohodovou atmosférou a skvělou polohou pro objevování Brna. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kvůli současnému poklesu hladiny na Orlíku jsou vidět dokonce i torza z bývalé vodní elektrárny v Doubravě na Českobudějovicku. Pohled na zbytky díla z minulého století je atraktivní i pro turisty. Kolumbii v pondělí ráno tamního času postihlo zemětřesení o síle až 7,4 stupně Richterovy škály, které pocítili i lidé v Ekvádoru a Panamě. Epicentrum se nacházelo v provincii Choco na pobřeží Tichého oceánu, zatím se vyžádalo nejméně 20 mrtvých a řadu zraněných. Cítit bylo až v hlavním městě Bogotě. V noci na bývalý kapitán Barcelony Sergi Roberto bude ve fotbalové kariéře pokračovat v zámořské MLS. 34-letý španělský záložník podepsal dvouletou smlouvu s Los Angeles Galaxy. V noci na úterý bude polojasno až skoro jasno při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přehánkami. Teploty až 13 až 17 stupňů. Zítra pak bude polojasno až jasno. Teploty se budou pohybovat od 23 do 30 stupňů. Na horách by mělo být kolem 20. Na nehody pozor na D5 na 110. kilometru ve směru do Plzně, na D7 na 5. kilometru ve směru do Prahy, D11 na sjezdu v Praze směrem na D0, respektive na D10, tak tam je nehoda, havarované vozidlo vás zdrží. Nehoda je také na silnici 11 na 255. kilometru na trase Český Těšín Opava. V Nových Sedlicích na Opavsku taky dávejte pozor na 37. u Trutnova a taky v ulici U Studánky v Ústí nad Labem. Mějte opatrně, je tady poslední hodina pondělního Express Drive. Zdraví vás, Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Jeden z velkých hitů letošního léta, co se taneční hudby týče, Peggy Gou, Ayra Starr a jejich Woman. No a pokud si říkáte, co je nového, tak mám tady pro vás žebříček nejsledovanějších sportovkyň světa, kde najdete překvapivě jenom dvě tenistky. No a tou tenistkou, která ten žebříček uzavírá téměř, tak to je Naomi Osaka. Ta má 3,2 milionů followerů a vlastně to není až tak moc. A představte si, že i ta nejsledovanější žena má o zhruba 650 milionů followerů méně než třeba Cristiano Ronaldo, což je opravdu smutné. Takže pokud chcete, tak dejte třeba Naomi Osaka svůj follow, ať se jí to zvýší ta čísla. Ilona Maher, to je další žena, která je sledovaná, je to Američanka a je to taky olympijská bronzová medailistka. Je to taky nejsledovanější rugbyová hráčka, respektive nejsledovanější rugbyový hráč napříč pohlavími na světě. Elisa Schmidt, to je další německá plavkyně, má 5,5 milionu, necelých 5,5 milionu followerů. Alex Morgan, to je fotbalistka americká, ta má už přes 9 milionů followerů. Simone Biles, známá gymnastka, nevím už ani kolika, 11-násobná olympijská medailistka, ta už má přes 10 milionů, konkrétně 11,8 milionů. Potom tady máme jednu zajímavou ženu a to je Sania Mirza. To je žena, která hrála hlavně doubly v tenisu, jestli to správně vidím. A ta má 12,5 milionů, Eliša Lehmann, fotbalistka, to je další nejsledovanější fotbalistka na světě. A ta má 15 milionů 100 tisíc sledovačů, sledovatelů, followerů. Smriti Manhanda, to je kriketerka a je to zástupkyně kapitánku indického národního týmu, tak ta má 15,3 milionů followerů. No a úplně nejvíc a nejsledovanější sportovkyní na světě je Serena Williams, 23-násobná grandslamová vítězka, tedy rekordmanka Open éry, tak ta má 17,8 milionů followerů. Jak už jsem říkal, Cristiano Ronaldo má 664 milionů, což je tedy opravdu smutné. Takže pokud byste chtěli pomoci ženskému, něžnějšímu pohlaví, tak můžete sledovat právě třeba Serenu Williams a přidat jí tam nějaký ten follow, aby třeba překonala aspoň 20 milionů. Express. Express Drive.

0: feed, pokud vy jste tohle si aspoň trochu nepodupávali, tak bych doporučil si dojít na ušní. Za chvilku nám bude hrát nejhranější single minulého týdne Somber My Body Isn't Ready, anebo Dua Lipa Break My Heart.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
4: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.
8: Máte to rádi tvrdý? Laďte každou středu Express Edge.
9: Express Edge
8: na Express FM.

0: O svých pochybnostech a oddalování intimních chvilek s přítelkyní nebo přítelem zpívá tenhle ten chlapík, je mu teprve 20 a takový věci chudák musí řešit, protože není spokojený se svým tělem. No ale my o těch intimních chvilkách teď chvilka budeme povídat. Mě by zajímalo, Miky, jestli když máte intimní chvilky se svou přítelkyní, tak jestli si pouštíte nějakou hudbu.
1: Jo, no, pouštěli jsme si nějakou hudbu, pouštěli jsme si.
0: Jakým směrem se to vydává, ten hudební vkus?
1: Aha, vydává se to, my jsme si pouštěli Emu Smetanu jednu dobu, takže tohle jsme si pouštěli.
0: Jasně. A pomáhalo vám to nějak jako to tempo, nebo jako ta nálada, nebo něco?
1: No, tak nevím, no, tak oblíbili jsme si to, takže nám to asi nějak pomáhalo.
0: Dobře. No, ptám se proto, že proběhl takový průzkum, analýza toho, co si lidi pouštějí ze Spotify během sexu. A je to zajímavý žebříček, jo. Doja Cat, Taylor Swift, Rihanna, Tyler the Creator, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Drake, Deftones, Kanye West, ty jsou jako na těch 10 příčkách, no a na prvním místě je The Weeknd.
1: Hezky.
0: Což jako Weeknda chápu, jo. Deftones, moc jako dobrý, tak asi milovníci tvrdý hudby to mají rádi, takhle. Kanye Westa nechápu vůbec, jako proč se někdo pouští, nebo celkově jako hip-hop moc nechápu, to je povídání, dost často to je jako na nějaký drsný témata.
1: To jsem právě chtěl říct, že třeba Drakea vůbec nechápu.
0: No, já taky ne. Lana Del Rey, dobrý, u toho bych teda asi usnul potom při té činnosti, jo. Rihanna, Taylor Swift, asi dobrý, Doja Cat taky chápu, jo, má to nějaký rytmus, mají tam pomalý, rychlý, asi jak to kdo má rád. No a jako říkám, Weeknda chápu naprosto přesně, proč má první místo. Jo, tak pokud byste se chtěli inspirovat, tak ten žebříček vznikl na platformě ZipHealth a vy se tak můžete podívat na to. Nevím, jako, jenom mě teda zajímalo, jestli ty lidi se k tomu přiznávali, teda mimochodem.
1: To jsem taky chtěl říct, jak ten žebříček vlastně jako takhle vznikl. No?
0: Jo,
1: tak.
0: Protože nevím, jak. No museli udělat průzkum, protože pravděpodobně nepoznali. Pokud tě neodposlouchávají. Teda.
1: No, to jsme se o tom bavili. No.
0: No, tak uvidíme. Můžete se inspirovat a můžete třeba nabrat tempo. Tohle, myslím, že v dnešním horkém dni by nebyl asi dobrý song teda při sexu, protože je až moc dynamický.
1: Taky si myslím.
0: Chtěl by to něco pomalejší. Omlouvám se.

Na Express FM Bíbadubí, Sun Has Set. My jsme se tady bavili o nejlepší hudbě pro sexuální záležitosti. No a potom se také může stát, že se stanete rodiči, že? To tak občas bývá. No a já tady mám pár takových věcí, které se týkají otcovství. Je to 7 otravných věcí, které dělají děti. Ale pozor, jsou to dobré zprávy pro vás, protože vaše děti se díky tomu vlastně dobře vyvíjejí, pokud to dělají. Ptají se 100krát proč. Ano, to je běžné, i když to třeba nemusí být vyložená ta otázka proč, ale prostě ptají se na různé věci, jak to funguje, proč to tak je, kam jdou tady ty lidi, co dělají a tak dále. Nikdy nepostojí, což je taky dobře, pořád někde běhají, objevují svět, což je taky dobře. Je to zdravý pohyb a vaše dítě se díky tomu učí koordinaci, důvěře, pokud třeba potřebuje vaší pomoc, a taky tím rozvíjí svůj mozek. Taky říkají často ne, i když jim řeknete, že mají něco udělat. A zní to, že nemají dost respektu, ale pozor, tím se učí samostatnosti a taky samozřejmě testují ty hranice. No a váš úkol je provázet tímto obdobím života a ne všechno narušovat a všechno jim zakazovat a tak. Dělají velký nepořádek. Všude jsou hračky, počmárané zdi a tak dále. To je taky v pořádku, protože nepořádek ten podporuje kreativitu, řešení problémů a představivost. No, další věc, často přeruší dospělé. No, to mě někdy rozčiluje, ale je to dobře, protože nás učí trpělivosti. Nás, rodiče. No, takže pokud to vadí vašim kamarádům, kteří třeba ještě děti nemají, tak se mohou připravit na to, že i jejich děti to budou dělat, pokud nějaké někdy budou mít. Občas se vám zdá, že děti brečí nad maličkostmi. Pro vás je to blbost, ale pozor, oni mají ještě poměrně malý rozhled a málo zážitků a někdy ty věci jsou větší než celý svět a větší problémy, než mohou vyřešit. No a samozřejmě se tím také rozvíjí jejich emoční inteligence, takže je nechte brečet i nad blbostí a jenom je obejměte a utěšujte. No a ten poslední věc, stále potřebují vaší pozornost, vy si třeba potřebujete něco udělat, uvařit a tak, a oni pořád, pojď se podívat tamhle, pojď táto, pojď opravovat auta, to je u nás. No a je to taky tím, že vy jste vlastně celý jejich svět a jste jejich bezpečný přístav, takže prosím vás, neporušujte to a tu pozornost se snažte jim věnovat. Já, když tak o tom tady mluvím, tak bych se měl zamyslet i nad sebou,

0: se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Express. Music first. Express FM.

0: jejich Lucky, to je poslední kousek z našeho playlistu, který vám posíláme, no teda poslední ještě není, ještě George Fitzgerald, taky novinka od Adély a Nox společně s Foster the People do 19. hodiny, pak už jenom samotná hudba a to prakticky až do hodiny 22, kdy nás čeká repríza reprízy pořadu Edge, takže pokud vám chyběl Petrův hlas, tak aspoň v repríze pořadu Express Edge si ho můžete užít. No a já se těším zase zítra od 16 hodin. Miky, budeš tady zase se mnou chvilku?
1: Budu, aspoň. Jestli mě pozveš, tady děkuji za pozvání, no, a budu.
0: Samozřejmě, proč nevyužít mladé talenty na to, aby se podíleli zadarmo na naší práci, že? No a samozřejmě, jelikož je úterý, tak pokud náhodou neodjela někam na dovolenou, měla by dorazit i naše Maruška Irová, naše knižní specialistka, takže pokud rádi čtete a nevíte co, tak si počkejte na její doporučení. No a kdyby náhodou nedorazila, tak se podíváme třeba na nejprodávanější knihy současnosti nebo tak něco, ať prostě máte nějakou tu čtecí inspiraci. Hezký pondělní večer vám přejeme a zítra zase. Ahoj.
1: Ahoj, díky. Express. Express Drive.

0: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Na plátna kin tento týden nakráčí Willem Dafoe jako řecký magnát v dramatu Birthday Party. Zavede nás na konec 70. let na středomořský soukromý ostrov Marcose Timoleona, magnáta Onassisova střihu, který tam pořádá honosnou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofii. Oslava slouží jako dokonalá záminka pro různé osoby, pro které je příležitostí, aby se k Marcosovi přiblížili se svými vlastními záměry. Ten je zvyklý absolutně ovládat vše a všechny kolem sebe a tajně připravuje zásadní zásah do života své dcery. Ale i Sofia má pro otce připravené důležité a pro něj nepříjemné novinky. Hosté přicházejí, noc padá, oslava se stává čím dál divočejší a nevyhnutelný střet mezi Marcosem a jeho dcerou se blíží. Birthday Party je filmem o moci, dědictví, lásce zaměňované za vlastnictví a tichém násilí skrytém za výsadami. Odehrává se na rajském ostrově, který se pomalu odhaluje jako vězení. Přibližuje svůj snímek španělský režisér Miguel Ángel Jiménez.
2: I opened my life to him and he does this, he's a fucking bastard.
1: Do kin míří také domácí novinka Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky, která diváky zavede do prostředí MMA a ve které hlavní postavu stvárnil slovenský herec Milan Ondrík. Hoff je bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu, který se po letech rozhodne vrátit k zápasení. Tentokrát ho ale nečeká známý ring, ale MMA klec. Nová pravidla, obávaný soupeř a především minulost, před kterou už nelze utíkat. Díky úzké spolupráci s organizací Octagon čerpá film přímo z prostředí profesionální bojové scény. Z reálných turnajů, gymů, zákulisí i vyprodaných arén. Před kamerou se navíc objeví i skuteční fajtři. Jiří Procházka nebo David Kozma. Milan Ondrík se na roli připravoval více než rok pod dohledem profesionálních trenérů. Spolu s ním se v jedné z hlavních rolí zapotí Ján Jackuliak jako Béla Kardos, přezdívaný maďarský tank. Obávaný soupeř, kterému Hof musí čelit v kleci i na své cestě za druhou šancí. Kromě nich ve filmu hrají Eliška Balcerová, Hana Wagnerová, Martin Finger a výrazný filmový debut čeká rapera a zpěváka Kelina. Titulní skladbu Kletby naspívali Pam Rabbit a Separ.
3: Jestli jsi se zase začal mlátit, tati.
4: Ani jsem se jich nedotknul, přísahám.
5: To je sport tvrdý, tam se s tebou nemažou.
6: Se necháš za prachy sundat, jo?
4: Pomůžete mi?
7: Jak všichni víme, bude to osobní.
0: Express Filmex.
8: Na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
8: Express.

0: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hudba na prvním místě.

Jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři pliva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

mám svůj věk. Morek seču trávu, požu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkoče, mám svůj věk.

more. Nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule. Pozbírám plešáky, už nejsem lovec. U cuka kanec, napíšu sonet. Sedím tu plíny, už necítím bolest. Lezu na kopec, do nový role. Brzo na vrcholu, teď budu otec. Věk jenom číslo je

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, zdravíme všechny posluchače Express FM, kteří se i v tento čas věnují poslechu našeho rádia, kde právě začíná nová epizoda hudebního speciálu Express Edge. Její pořadové číslo je 869. Na úvod bych vám chtěl opět poděkovat za zpětnou vazbu, která se nám od vás dostává a která je pro nás důležitá v tom, co děláme. I dnešních 33 songů, které zazní v následujících 2 hodinách vysílání, jsme ještě nikdy nehráli a z většiny jsou velmi čerstvé. Zbývá dodat, že společnost vám klasicky budou dělat krom nejrůznějších umělkyň, umělců a kapel i Petr s Pepou a že vše potřebné o Express Edge najdete na Facebooku. Dnes začneme s mladíkem a multiinstrumentalistou z Holandska, jeho jméno je Simon Juan a z jeho tvorby jsme vybrali track Come a Little Closer. Příjemný poslech 869. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

Cheek Fake, americké trio, ve kterém se za mikrofonem střídají Greg Katz a Amanda Tannen. Od roku 2019 stihli vydat už 5 desek, vy jste poslouchali jejich čerstvý single MFT. V Americe se ještě zdržíme, protože máme pochystanou kapelu Golden States LA, která doposud vydala 2 LPčka a podle všeho další chystá. Tohle je jejich čerstvý track s názvem Buaye.

Express E4 právě na Express FM posloucháte, vám v premiéře nabízíme každou středu od 21 hodin, v repríze pak každé pondělí od 22 hodin. Tohle byly E2, nadějná dvojka od protinožců, doznívá veselá věc názvem Salty. Neméně veselá bude i ta následující, její název je Love Bite a podepsán je pod ní Lil Juice, který je označován za čerstvou indie krev. Zmíněná záležitost pochází z čerstvého alba Pleasure Cruise, které právě vychází.

0: Konec dnešního úvodního bloku strávíme v newyorském Brooklynu a budou u toho s námi Hear Hear. Je to mladá parta, která se prezentuje chytlavými hitovkami, které si rádi zakřičíte ve sprše. A fanoušci už netrpělivě očekávají nový materiál. My pouštíme song Duet.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, ve studiu jsou Petr s Pepou a společně pokračujeme v trendu hraní čerstvé hudební krve. Právě doznívají Small Talk, anglická parta, která nabízí super hudební mix mísící kytarové riffy s euforickými melodiemi a které právě vyšel námi na vyniký single It's a Time. Vydáme se na cestu za oceán, konkrétně do New Yorku, kde působí Pat Faking. Právě v těchto dnech jim vychází nové EP Faking a my vám z něj zahrajeme úvodní track Black Again.

Trochu psychedelie nám dnešním Express Edge obstarali Blue Graves Utahu. Poslouchali jste jejich čerstvý single From the Grave, který mi chvílemi evokuje tvorbu Black Rebel Motorcycle Club, ale vůbec netuším proč. Na britských ostrovech existují hned dvě formace se stejným jménem, a sice The Caves. Z následujícího single Superglue poznáte, že tohle není ta, kde za mikrofonem stojí žena.

0: Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Vzhledem k faktu, že vám nabízíme velmi čerstvá jména, může se stát, že vám některé z nich unikne. A od toho je tu náš Facebook, kde zveřejňujeme playlisty od vysílaných epizod a kde si můžete právě jednotlivé epizody dohledat. Třeba teď vás čeká umělec, o kterém k dispozici moc informací není a jehož jméno je podle všeho Akoje.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, kapely s číslovkami v názvu fungují. Uvidíme, jak to půjde té, o které jsme na úvod tohoto bloku Express Edge poslouchali novou skladbu Southpaw. Její název je totiž M60. Tahle čtverice pochází z Manchesteru a funguje už přes 10 let. No a po dlouhé době pro vás máme německou indie partu. Z poslechu její tvorby byste to ale nepoznali. Říkají si Walking on Rivers a pochází z Dortmundu. Přesto, že některé zdroje uvádějí, že jejich tvorba vychází z kořenů amerického folku, my vás přesvědčíme o opaku a poslouží nám k tomu single Like a Wave.

Tolik Leonardo, nikoli Da Vinci, ani srbská black metalová nebo česká folková kapela, ale ten popový Leonardo, který vám nabídl svoji věc Love Has Gone. Ale teď si dáme trochu westernu. Zahrajeme vám totiž kapelu Maudlin Strangers a jejich song Spaghetti Western. Maudlin Strangers pocházejí z Los Angeles a zkušenosti sbírali přeskakováním Bad Sons, Laney nebo Cold War Kids.

0: Dostatek špagety western, podání americké party Maudlin Strangers. Parta následující se nechává ovlivnit Brucem Springsteenem, ale i The War on Drugs. Debutovala v roce 2017 a doposud vydala jen dvě EPčka. V těchto dnech se ozvala materiálem novým, ale zatím je následujícím singlem, který vůbec nezní špatně. Jeho název je Hey Chicago.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
2: Edge.
0: Express Edge. S Petrem Novákem.
3: Na Express FM vám dnes ještě jednou příjemný večer přejí Petr s Pepou. Jsme v polovině 869. dílu hudebního speciálu Express Edge, což znamená jediné, že je před námi ještě jedna hodina vysílání. I tu vyplníme čerstvou hudební várkou. Nejenom, že zazní songy, které jsme ještě nikdy nehráli, ale řada z nich spatřilo světla světa před pár dny či týdny. Informace o našem speciálu jsou vám včetně playlistů k dispozici na Facebooku Express Edge. Pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Druhou polovinu Express Edge startujeme s indie popovým umělcem, který si říká Mood Penguin a pochází ze státu. Loni vydal první album a momentálně přihodil příjemný single Obvious.

Tolik projekt Outlaw Cartier, prezentující se příjemným mixem post-punku i darkwave, chvílemi až rokově znějící. Tohle byla ukázka z jeho aktuální tvorby Little Runaway. A v podobných žánrových vlnách si ještě chvíli zaplaveme. Narazil jsem na dvojici Dark and Drunk. Minulý týden vystavil do světa následující track.

Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud máte středu večer, jedná se o premiéru, pokud pondělí posloucháte reprízu, nicméně obě várky jsou totožné. Před malou chvíli jsme vám nabídli Soft Reboot a track Memory Leak at 3 AM. Na řadě jsou Flowers for June s novinkou Dolphin Girl.

0: dvou dílech nám převládaly skoro samé kanadské party a umělci, dnes je to jinak a před námi je dnes ten první. Říkají si Hoars, jsou z Ontária a než se dali dohromady, sbírali zkušenosti v jiných projektech. Christopher Chertrand byl například živým bubeníkem v Crystal Castles. Takhle zní jejich tvorba, zahrajeme vám track Wally of Dolls.
1: Express Edge na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.

Liza Light na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge. Jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Liza Light je turingová a studiová kytaristka, její 26 let a žije v LA. Tak proč to neskusit na vlastní pěst? Poslouchali jste její nový single High Hopes. Liza nám zároveň otevřela pravidelný dámský blok. Následovat bude manželské duo And Tilly se skladbou Sleeping with Ghosts.

To byla Valoraven, Londýňanka se zaměřením na pop-rock, nicméně po světě běhá umělců s podobným jménem více a každý z trochu jiného hudebního spektra, takže opět zjistit něco relevantního se mi málem vypstilo. Každopádně doznívá song s názvem Out for Blood. Podíváme se do Francie za kapelou Bloody Jenny, která má zase na svých stránkách jen info v rodném jazyce, ale podařilo se mi z nich rozluštit, že letošní rok je pro kapelu ve znamení debutové nahrávky. Teď však vydala druhé EP Run.

0: To byli francouzští Bloody Jenny se skladbou Run a před námi je poslední věc v tomto bloku. Postará se nám o ní americká alternativní parta LP Trixie, která má venku zatím jen 3 singly a ten právě vydaný nese název Foolish Again. Tady je
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

Creature Canyon na Express FM, kde stále posloucháte speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Se skladbou Bad Wishes jsme vstoupili do dnešního finálového bloku. Creature Canyon je dvojka ze San Diego, která zatím jediné album vydala loni a mimo jiné svým příznivcům nabídla i single Bad Wishes a ten právě dozněl. Podíváme se na Nový Zéland, kde působí kvartet Park RD. Ten je na tom s alby podobně, na druhé zatím poutá následující věcí Burn Away.

0: soulových riffů a občasné elektroniky. V těchto dnech jim vychází single The River, který doznívá, ale zatím není jasné, jestli jde o jednorázovou záležitost nebo předzvěst regulárního alba. Následovat budou i Crane Swash, kteří ve své tvorbě tak trochu odkazují na indie rock z 90. let. Na nové desce Powers of Ten nabízí 9 slušných kousků, nás zaujal ten s názvem Damage Control. Tady je
1: Express Edge
2: na Express FM.

Steven Ryan, poslední parta v dnešním Express Edge, doputovali jsme totiž až do úplného finále. Pokud se to s námi vydrželi od začátku, tak klobouk dolů a poděkování za pozornost, pokud ne, třeba to vyjde příště. Tak jako tak, tu pro vás budeme opět ve středu 9 večer při premiéře, po případě v pondělí 10 večer u reprízy. Loučí se s vámi Petr od mikrofonu, Pepa od mixu, přejeme vám krásné dny nabité kvalitní hudbou, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku. Pisa Míru.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

šlechta jezdí pomalu a vzrstčích. Z Uber plyn naše koně mají zlatý podkovy. Na noze mám rybuky, tancuju si furt. Když rapuju, chodí holky mi na kurt. Moje ego je na nebi jako vůz. Zničí

0: plen, naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu s sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn. Říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjíždě Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn. Já vyškrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin. Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin. Teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express. Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: V lednu 2025 Víkend naznačil, že zvažuje ukončení své kariéry na pódiu. To se ale nekoná. Víkend také naznačil, že se vzdá svého uměleckého jména, ale nakonec asi změnil názor. Konec Víkenda je v nedohlednu s jeho prohlášením: mě se nezbavíte, budu tady do konce života. Začátkem minulého týdne zveřejnil účet Team Trump, vytvořený během prezidentské kampaně v roce 2024, video Donalda a Melanie Trumpových, jak sledují ohňostroj, přičem soundtrack ke klipu je Taylor Swift a August. Jsem si jistá, že Taylor Swift bude nadšená, že jsme použili její píseň, lákal k němu popisek. V pátek si však američtí uživatelé všimli, že skladba z alba Folklore byla z problematického TikToku odstraněna se zprávou, vlastník autorských práv tento zvuk ve vaší zemi znepřístupnil. Zpěvák Usher je podezřelý z toho, že na koncertě v New Jersey použil dvojníka. Několik lidí dalo na internet video z koncertu se slovy, že si toto za svoje prachy nezasloužili a že chvíli to je Usher a chvílemi je to někdo jiný, že to je snad dokonce nějaký klon. Usher na to zareagoval, že AI není až tak dobrá, aby ho dokázala napodobit. Jakkoliv, Usher jede až do poloviny srpna tour s Chrisem Brownem a lidé budou mít možnost několikrát zkontrolovat si pravost jeho osoby.
0: Express FM.